přátel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1993.
1: I like to move it. You like to...

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je Avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Skonto na
8: bytech. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Free Radio 107.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Omi a Felix Jen. Dobré ráno, 6 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdem to rozjet. S vámi Roman. Opět až do 11 hodin. Máme pondělí s datem 8. června. A parádní poslech ze studia přeje Roman Koloděj vám všem, co ladíte 107 FM. Melky a David Guetta připraveni. Rád bude taky Ellie a nebo Maria, tu nemají. Na chvilku gratulačka. Koukneme, kdo pak dneska slaví. Mrkneme taky na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den 8. červen. Tak buďte s námi.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Workshop Zachraň divadlo a vízí divadlo Radost v 16.30. A mimo divadlo Plavba za duhou uvádí divadlo Radost také v 16.30.

0: Každopádně medardům všechno nejlepší. V republice jich najdeme 630, v Brně 4. Tak všechno nej, medard dneska slaví.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: My se jdeme podívat, co zajímavého se událo dnes v rámci kalendária. Je tu 8. červen. Mrkneme například do roku 1860. Při výbuchu metanu na dole Františka zahynulo celkem 53 horníků. Mrkneme i do roku 1907. Na náměstí Svobody se otevřelo první stálé kino v Brně. Empire Bio. Celkem 323 sedadel jsme tady mohli najít. A ještě mrkneme do Bratislavy. Tady byla vykonána roku 1989 poslední poprava v Československu. Popraven byl vrah Štefan Svitek. Roku 1992 Václav Havel pověřil Václava Klause, aby zahájil jednání s Vladimírem Mečiarem o sestavení nové federální vlády Československa. No a ještě mrkneme do roku 1998 nad českobudějovickým sídlištěm Vltava se srazily dvě stíhačky MiG-21 a po pádu zranili několik lidí. Na rozky slaví známý český herec Lukáš Vaculík, zpěvák Ben Kristoval, taky velšská zpěvačka a kytaristka Bonnie Tyler nebo americký zpěvák Kanye West a rapper. Gratulujem, posíláme pozdravy. Před námi Milky a David Guetta, bude tu Galantis, taky Alesso a Maria. Na straš.

0: Maria, to nemají. 7 hodin, 29 minut, čas na zprávy, jdem se mrknout, co je nového. Za chviličku, přátelé, koukneme do Brna, co se děje, nebo co se odehrálo. No a do té doby stihneme ještě okouknout taky, jak to vypadá v Brně s dopravou a počasím.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Přeji hezké pondělí. Centrem Brna prošlo v sobotu odpoledne asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončila festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Obešel se bez komplikací. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Starmerem a také k rozhovorům v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy i s francouzským prezidentem Macronem a německým kancléřem Mercem. Hlavním tématem diskuzí má být obrana Ukrajiny. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přečil českého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny.
6: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Tak jdem taky omrknout, jak to vypadá s dopravou. Máme tu informace přímo od vás.
8: Dobré ráno, tady je Honza. Já bych chtěl jenom upozornit, že směrem od Zvonařky do města u bývalého Teska na Dornichu, kde se teďka staví, stojí úplně brutálním, ale fakt brutálním způsobem nákladňáky. Už stojí dneska ve dvou pruzích, v místech, kde se stát nesmí. Totálně to tady zablokovali. Myslím si, že by to měla přijet řešit policie, protože je to každý pondělí, když tady má jedu, tak se tady prostě stojí, jak chtějí a tvoří tady opravdu, opravdu brutální kolony a ty osobáky nemají kudma projet. Díky.
0: Děkujem taky za info. Kdyby cokoliv dalšího, tak klidně po telefonu můžete zavolat anebo využít naší aplikace. Jdem se podívat na D1 187. kilometr. Je to od Brna na Prahu, u sjezdu na čerpacích stanici došlo tady k požáru vozidla. Na místě jsou hasiči, kolona má zhruba 2 kilometry. Na Brněnsku v Modřicích, Brněnská ulice, křižovatka s Benešovou, tady stojí odstavený autobus. Jinak kolona na dálnici opravdu veliká, od exitu 201 Brno Slatina vidím, že se nám to štosuje, no a díky tomu i D2 kolona už od Olympie. Velmi zasekáno máme taky na Heršpické, tady vidím kolonu někde od Ústředního hřbitova, opuštěná Zvonařka Dornich, taky Hladíková, Olomoucká, Křenka. Teď už postojíte v koloně. Šťastnou cestu.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jdeme omrknout, jak to vidí meteorologové s počasím a s teplotami. Dneska teploty 26 až 28. Má být jasno, krásný sluníčkový den. Zítra už to bude vypadat jinak. Teploty kolem 25 a má být zataženo, občas dešťové přehánky. Středa, čtvrtek teploty klesnou na nějakých 16 až 18 stupňů. V noci teploty kolem 11. Ve středu, ve čtvrtek dokonce 8 stupňů. Pak vidím, že v pátek, sobota, neděle střídavě oblačno až polojasno, uvidíme, jak se to bude ještě během týdne měnit. Každopádně tady vidím, že by pršet nemuselo. Uvidíme, budeme to sledovat. Za chvilku koukneme, co nového v Brně.

0: Free Radio. Co je nového?
1: Mrknout na jedno velké prestižní ocenění. Přátelé, Zlatá stuha putuje na Hodonínsko. Vesnicí roku 2026 v Jihomoravském kraji je Čejč. Ano, vesnicí roku se stala Čejč na Hodonínsku. Obec uspěla mezi 18 přihlášenými a kromě Zlaté stuhy získala taky historicky první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje. Nyní bude region reprezentovat v celostátním kole soutěže. Obec Čejč s celkovým počtem 1259 obyvatel získala v jubilejním 30. ročníku soutěže Vesnice roku nejvyšší krajské ocenění. Výsledky krajského kola vyhlásil Jihomoravský kraj v pátek 5. června v Ořechově u Brna. Mezi 18 přihlášenými obcemi porotu nejvíce zaujala právě obec na Hodonínsku, která bude v Jihomoravském kraji reprezentovat celkový celostátní kolo. Takže Čejč, tam zdravíme. To je krásný. Do Čejče posíláme velký pozdrav od nás ze studia Free Radio. Díky za reprezentaci. Example za chvilku Rita Ora, bude tu taky Minelli a nebo Randy MC.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Free Radio 107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Run DMC, Jason Evans, Like This, Like That, rok 1997 s námi. Aktuálně 7 hodin a 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A dobré ránko při pondělku s datem 8. června. Becky Hill před námi, ale novinka Hands on Me. Rád bude i Timmy Trumpet a Oaks. A nebo jedna legenda další ze zpáteček. Tohle je Squeezer, Sweet Kisses z roku 1996. Roman s vámi, za chvilku koukneme na čerstvé kinonovinky a opět do Brna.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Se námi Ava Max, Maybe You Are The Problem. 5:45. Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou v Brně a okolí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Freeride.
0: Další zpráva přímo od vás. Pozor na Žabovřeské.
2: Ondra, Brno, na Žabovřeské je nehoda mezi Písáreckými tunely a tunely Dobrovského. Směrem do tunelu Dobrovského hodně je to ucpané. Je tam osobní auto, které vletělo ze zadu do nákladního.
0: Děkujem za informaci. Přátelé, na dálnici D1 ještě na 182. kilometru, je to směrem na Brno, stojí v levém pruhu. Porouchané osobní auto, doporučujeme snížit rychlost. Zůstaneme na D1, tentokrát kilometr 187. Od Brna na Prahu, je to u sjezdu na Čerpačku, došlo tady k požáru vozidla, na místě jsou ještě hasiči. Kolona má více jak 2 kilometry. Koukneme, jak vypadá provoz aktuálně. Opuštěná Zvonařka, Dornych, taky Hladíkova, Olomoucká, Křenka, tady všude postojíte, taky kolona na Kolišti samozřejmě, Poříčí, Vídeňská, tady máme několik policejních hlídek ještě k tomu taky, Milady Horákové kolem Moravského náměstí, taky postojíte nějakou chvilku, no a teď i ta Žabovřeská nám dává zabrat kvůli té dopravní nehodě, tak na to dávejte pozor. Šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, tak dneska ještě teploty vysoké, 24, houby 25 až 28 stupňů Celsia by mělo být. Teplota aktuálně se pohybuje právě teď na 18 stupních v centru Brna. Mělo by být jasno. Zítra už zataženo, teploty ale ještě příjemné, jakž tak nějakých 25. Ve středu klesneme na 16 až 18. Ve čtvrtek to udržíme, 16, 18 a mělo by pršet. Uvidíme, jak to bude vypadat pátek, sobota, neděle, to ještě docela dlouhá doba na to, aby se to změnilo.
1: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

0: rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

Moravu a my jdeme do samotného centra. Pojďme se podívat do Brna. Přátelé, co nového? 12,5 minuty po 8. hodině. Free Radio, co nového v Brně? A je to tady v Benešově ulici. Pondělí 8. června začne přednávat.

0: Parovodu za horko vody.
1: Free Radio. Free Brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Squeezer, Sweet Kisses, 8 hodin 29 minut a 45 vteřin k tomu. Čas na zprávy, jdem mrknout, co je nového.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
8: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
10: Přeji pěkné ráno. Brněnské teplárny začnou dnes výměnou parovodu za horkovody v ulici Benešova u hlavního nádraží. Od trolejbusového trojúhelníku až k ulici Divadelní se jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí uzavře pro auta. Tramvaje tudy projedou, parkoviště zůstanou v provozu. V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo. V interní zprávě na toto riziko při nakládání s nebezpečnými odpady upozornilo ministerstvo vnitra. Česká inspekce životního prostředí kvůli tomu udělila pokuty za 1 000 000 korun. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. Grand Slamový titul v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou včera porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová 6-2, 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul.
9: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme se podívat, jak to vypadá s dopravou. Žabovřeska a dva problémy. Pozor, Žabovřeska na zakřižovatkou s Knínickou, je to směrem na Královo pole. Tady stojí v jízdním pruhu prouchané osobní auto, kolona sahá až na Bíteřskou, a v Žabovřeské ulici ještě směrem na Žabovřesky je to u sjezdu z Knínické, tady je havárka osobáku s nákladňákem. Počítejte se zdržením v kolonách. Další komplikace k Šírova Sokolova, tady vidím na kruhovém objezdu havárku nákladního auta s dodávkou, provoz je omezen, tvoří se dlouhé kolony ze všech směrů, dávejte na to pozor. A ještě vidím porouchaný auto na dálnici D1, je to na 182. kilometru směrem na Brno. Opatrně a počítejte s hustým provozem všude v centru Brna. Šťastnou cestu.
9: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota pomaličku leze nahoru. Aktuálně v Brně měříme 19 stupňů. Odpolední maxima by měly ukázat dnes 25 až 28.

0: rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Ale Gabry Ponte a Vicov, jen to 8 hodin 39 minut. Pojďme na slibované kino novinky s Jančou. Free Radio,
1: novinky v kinech. A teď už také jedna česká tragikomedie, jak to my Češi máme rádi, s názvem Filman. Mladý režisér se snaží sehnat prostředky na realizaci svého debutu a zjišťuje, jak těžké je prorazit ve filmovém showbiznesu. Další komplikace nastanou během natáčení. Ambiciozní mladík se totiž rozhodne přepracovat svůj scénář k válečnému filmu a zaměřit se na hrdinku druhé světové války, o níž se shodou okolností nedávno dozvěděl. Na koho se můžete těšit, hraje Ladislav Ondřej, Denisa Pauserová, Igor Bareš, Jan Přeuč nebo Jaroslav Sypal. Tak se vydejte do kina na nový snímek Filmen.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Free Radio 107 FM.

0: Indelebile Markou a Digital Rockers, Because I Love Yous, Millennium, pecka z roku 2002, 8 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na hity za chvilku žhavá novinka Hedegaard a Arash. Say My Name. Hrát bude i diskotéka. Tohle je Baskara Mojo, anebo Safri Duo, All the People in the World z roku 2003. Další zpátečkový hit. Domů čerstvé krimi zprávy, mrkneme za strážníky i státní policií. Teď ale koukneme, kam se dá vyrazit.
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Workshop Zachraň divadlo, nabízí divadlo Radost v 16.30. A mimní divadlo Plavba za duhou uvádí divadlo Radost také v 16.30.
3: Free Radio 107 FM.

0: Sean Paul si a dohromady Dynamite. Máme 5 minutek po 9. Pojďme mrknout na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kde pak jsou problémy? Velké problémy na Žabovřeské. Ano, směrem na Žabiny u sjezdu z Knínické. Tady je havárka, osobák s nákladákem. Počítejte se zdržením v koloně. No a další problém. Je to v Žabovřeské ulici taktéž za křižovatkou s Knínickou směrem na Královo pole. Tady stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto. Ještě se jdeme podívat na Kšírovu a Sokolovu. Je to na kruhovém objezdu. Tady je havárka, nákladák s dodávkou. Provoz je omezen, tvoří se drobné kolony ze všech směrů. Tak opatrně. No a pojďme se podívat i na provoz, jak to vypadá v rudých barvách. Máme aktuálně Heršpickou ulici od Kremačky, od ústředního hřbitova, Jihlavská taky, kdo jede směrem na Heršpickou, Vídeňská, jak by smet, křižovatka z Poříčí, tady máme taky kolonu. Kolona je na Poříčí už od Bauerovy, tak na to dávejte taky pozor. Olomoucká, Křenka, ještě na Zvonařce postojíte, Úzká, samotný centrum města Brna, koliště a tak dále, nádražní. Tady vidím taky nahlášenou kolonu. Kdyby cokoliv, volejte, my to rozhlásíme. Hlavně buďte opatrní.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně ne v centru Brna na 21 stupních. Odpolední maxima by měly ukázat dnes 25 až 28.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.

0: Přátelé, BB Rexa, Faithless, New Religion, máme 13 minut po 9. hodině. Pojďme na čerstvé krimi zprávy. Jdeme se podívat za strážníky Městské policie Brno. Připravený je pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Těm všem posluchačům. V sobotu večer vyjížděli strážníci do centra města k údajné potyčce mezi dvěma muži. Po příjezdu hlídky už k žádnému fyzickému napadání nedocházelo, oba aktéři však nadále na sebe pokřikovali. Hlídka proto nejprve situaci uklidnila a následně zjišťovala okolnosti celé události. Podle výpovědí měla být příčinou konfliktu žádost 36-letého muže o cigaretu. 27-letý muž na ní údajně reagoval odstrčením.

0: us. Call it house.
1: Call it house, tady u nás na Free Radio. 18,5 minuty po deváté. Pojďme se podívat, přátelé, na gentlemana. Gentlemana silnic. Ano, je další prestižní ocenění. Kdo ho tentokrát získal, se dozvíte právě teď.
2: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
3: linka. Za svůj mimořádný čin převzal dnes Dan Scharf z rukou ředitele projektu Gentleman silnic Jana Marka a ředitele krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

0: Je brigádního generála Leoše Tržila ocenění gentleman silnic a stal se již 244. držitelem tohoto prestižního titulu. Součástí ocenění byl také věcný dar v podobě palubní kamery. Ocenění nezůstalo však pouze u titulu gentleman silnic. Ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje brigádní generál Leoš Tržil mu předal jedno z nejvyšších ocenění, která policie uděluje občanům za mimořádné skutky, plaketu ředitele krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje za záchranu života při vážné dopravní nehodě. Poděkování se Danovi dostalo také od zdravotnických záchranářů. Za zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje mu Michaela Botová předala věcný dar v podobě modelu sanitního vozu jako symbol uznání za jeho rychlou a rozhodnou pomoc na místě nehody. Slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci médií. Před nimiž nový gentleman silnic znovu popsal silné okamžiky z osudového dne. Přesto zůstal skromný a zdůraznil, že své jednání považuje za samozřejmost.
1: Takových gentlemanů víc, přátelé. Takových gentlemanů víc. Tak děkujeme moc. Před námi další hit Alexia, bude tu i slibovaný Safri Duo o půl čerstvé zprávy.

0: Safri Duo za námi na Fríčku. 9 hodin 29 minut, čas na zprávy. Koukneme, co je nového. Vyrazíme na silnice. A díky za to, že nám pomáháte zkvalitňovat naši dopravní zpravodajství. Tím, že se ozvete na naši dopravní linku 608 37 27 07 anebo třeba použijete naši novou aplikaci Free Radio, kde nás můžete kontaktovat s čímkoliv, co máte na srdci, na 2-3 kliky, tam zmáčknete, namluvíte hlasovku nebo nám napíšete cokoliv. Pojďme na zprávy, jde mrknout, co je nového.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Skonto nabité.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji hezké pondělí. Centrem Brna prošlo v sobotu odpoledne asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončila festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí, obešel se bez komplikací. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 000 korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Starmerem a také k rozhovorům v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy i s francouzským prezidentem Macronem a německým kancléřem Mercem. Hlavním tématem diskuzí má být obrana Ukrajiny. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 přečil českého pilota Jan Lídra šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí. Pozor, strávejte na ulici Úvoz, na úrovni parku Hradu Špilberg. Došlo tady ke středu dvou osobáků, počítejte s omezením. Tady to bude komplikovat dopravu na Úvoze, když je bouračka, tak to stojí za to. Dávejte na to pozor. Na D1, kilometr 211, je to od Vyškova na Brno, tady havarovalo osobní auto, skončilo po nehodě mimo vozovku a během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. Ještě se jdeme podívat na Kšírovu a Sokolovu, na Kruháči, tady vidím havárku nákladňáku a dodávky, velmi opatrně. No a havárka je ještě v Žabovřeské ulici směrem na Žabovřesky, je to u sjezdu z Kněnické. Tady se střetlo osobní auto s nákladňákem. Zdržení v kolonách. Koukneme na ty kolony, jak to vypadá. Žabovřeská. Vítežská taky vidím, že máme zaštosováno a kvůli té Žabovřeské je to tady hodně. Opravdu na dlouho, radši tam nejezděte, přátelé. Kde je další kolona, tak rozhodně na opuštěné Zvonařce i na Dornichu. Ulice Táborská hlásí kolonu. Dornich Úzká Křenka. A na Kolišti. Pozor na to. Šťastnou cestu všem.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů měříme venku aktuálně odpoledne až 28.

0: Lumix, Mokaby, Gabry Ponte, 9 hodin 39 minut. Za chviličku tajemný film. Přátelé, krom toho, že jsem už zmiňoval jméno jako třeba Lukáš Vaculík, Ben Kristoval, tak dneska slaví narozeniny taky třeba Radek Kašpárek, známý šéfkuchař. Je tady taky český herec, který bohužel už mezi námi není, Josef Bláha a spoustu dalších. No a mezi právě třeba těmi oslavenci vyberu dnes jedno jméno, podle kterého se nechám inspirovat při výběru tajemného filmu. Ten startuje už za chviličku, tak si na to rozhodně počkejte, držte vlnu. A pojďme na muziku. Alessandra Moroso, bude tu taky Kašmír, Offenbach, Aquagen. A nezapomeňte na odpolední Nevaž se, rozvaž se s Kýťou Kolibovou.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Volkswagen, Hard to Say I'm Sorry, skvělá zpátečka za námi, 9 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na porci hitu za chvíli Sigma a Graf. Rád bude taky Jazzy a Spritz. A nebo Jerry Ropero, a k tomu přidáme i oblíbenou soutěž Tajemný film. Za chvilku prozradím první nápovědu a o co dneska soutěžíme, přátelé, tak to vám prozradím samozřejmě. Mám tady pro vás dva volné vstupy na ozvučenou tribunu, protože co? Protože se chystají ohňostroje. Ano, na 27. června ve 22 hodin a 30 minut Ignis Brunensis. Dostaneme vás na ozvučenou tribunu a budete si tam připadat jako VIP.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film.
1: Startujeme, jdeme na to, tajemný film je tady, je to připravený, nachystaný, mám tady pro vás dnes, přátelé, snímek z roku 1982, hledáme československou komedii. Komedie Československo 1982, to stačí, za chvilku dáme další, teď Jazzy a Špric, bude tu taky Maroon 5 Sugar v remixu.
0: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Now.

za námi Maroon 5, Sugar v remixu, 11 minut po 10. Jdeme na prozradit první, ne, druhou nápovědu. Tajemný film, tajemný film. První už víme, to už jsem zmiňoval. Ve druhé nápovědě vám mohu prozradit, že film vznikl na zakázku studia Barrandov, které si přálo vytvořit snímek z pracovního prostředí. Tenkrát v té době stál běžný film natočit nějakých 6 milionů korun. Tvůrci ho natočili jen za 3 miliony 200 tisíc korun československých. A čistý zisk tohoto filmu byl 15 milionů. To je docela slušný. Stálo to 3,2, 15 míčů, čistý zisk. To je krásná práce. Tohle je druhá nápověda. Další za chviličku.

0: awful. Tajemný film. Tajemný
1: film. Na Free Radio. Jdeme prozradit něco v rámci nápovědy číslo 3. Přátelé, pár zajímavostí, ať máme i trošku přehled. Tenhle film, který dneska hledáme jako tajemný, se natáčel v Plzni a natáčení probíhalo i v Praze. Můžu vám prozradit, že tento snímek se prodal do 15 zemí. Ne, ale do kin, pouze do televizí. Film u nás i bez reklamy postupně nabíral počty diváků, až na něj přišlo celkem 1 900 000 diváků. To je celkový součet návštěvníků kin. Zhruba v 5. minutě filmu můžeme vidět na vratech plakát francouzského herce Alana Delona. A ještě jako bonus vám prozradím, že jeden z hlavních herců si za tento snímek odnesl honorář celkem 3500 korun československých a za tento honorář si pořídil brusle z Německa. Tak, stačí, 3 nápovědy jsou venku, ta třetí byla docela obsahově velkolepá. Myslím si, že spoustu zajímavostí jste se teď dozvěděli. Nám zbývá ještě jedna poslední nápověda, tu vám prozradím po zprávách.

0: Corazo. To je Jerry Ropero, vyloženě plážová letní muzika a k tomu počasí naprosto hodící se záležitost. 10.29, pojďme na zprávy, mrknem, co je nového.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
10: Pěkné dopoledne. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodné lidi se zdravím poškozeným po vakcíně proti covidu. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku jde konkrétně o muže, u kterého se v roce 2022, dva týdny po třetí dávce očkování proti koronaviru, rozvinul zánět srdečního svalu. Policisté začnou při řešení přestupků o prázdninách používat elektronické pokutové bloky. Zatím jen na vybraných silnicích. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, kteří prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa. Čínský prezident Xi Jinping dnes zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Jong-unem. Na počest Xi Jinpinga vypálili vojáci 21 salv. Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship.
9: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Razíme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Pojďme se podívat do Brna. Vidím na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi na odbočce na Uhrčice. Tady se srazily dvě osobní auta, tak velmi opatrně. D2, druhý kilometr z Bratislavy na Brno, tady se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem. D52 v Mudřice, tady vidím havárku dvou osobáků. A ještě na úvoze, tady nám komplikuje provoz, je to na úrovni parku Hradu Špilberg. Došlo tady ke střetu dvou osobních aut. Měli jsme taky velké komplikace na Žabovřeské ulici, tady se jdeme mrknout, jak to tam vypadá. Tady už je to průjezdné, ačkoliv bouračka je tady stále znázorněná, tak už by to mělo být průjezdné bez komplikací. Na tom úvoze ještě pozor, tady se nám to štosuje na Kolišti a Moravském náměstí, taky na Husové máme nahlášené kolony. Šťastnou cestu.
9: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů venku a odpoledne až kolem 28. Dneska parádně, zítra to bude horší, zataženo. Teploty ale kolem 25 stupňů. Středa, čtvrtek klesnou teploty z těch dnešních 28, zítřejších 25, tak teploty klesnou dokonce na 16 nebo 17 stupňů Celsia.

0: End, tohle je Ariana Grande na Free Radio, my jdeme na nápovědu poslední z tajemného filmu.
1: Tajemný film, tajemný film na Free Radio.
0: Přátelé, co vám můžu prozradit? Dneska slaví narozeniny herec, který ho zná celá republika. Lukáš Vaculík. Dneska má 64. narozeniny. Lukáš Vaculík tady hrál hlavní roli, vedle něj Sagwan Tofi. Jako bonus vám můžu prozradit, že Sagwan Tofi sám prozradil, že když viděl tento film úplně poprvé, přišlo mu líto, že ve filmu, na konci filmu jeho postava zemře, tak se rozbrečel. To je takový bonus, abyste si to nepletli s filmy ostatními, protože víte o tom, že Sagwan Tofi a Lukáš Vaculík se objevili ve spoustě dalších filmů. Tak, pojďme na to. Odblokovávám telefonní linku.
1: Tajemný film.
0: V tenhle moment máme odblokováno a vy můžete volat studio 790 107 107. Kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, Radek Šipr.
0: Radku, já vás zdravím, jak se máme?
2: Pracovně.
0: Pracovně. Do kolika?
2: Do šesti, klasika.
0: Tak to zvládneme nějak společně s Frýčkem, že jo?
2: Jo, myslím si, že jo.
0: Zeptám se, jaký jsme dnes hledali tajemný film?
2: Vítr v kapse.
0: Ještě jednou?
2: Vítr v kapse.
0: Je to tak. A já vám gratuluju a doufám, že vyrazíte i na festival RegioJet Ignis Brunensis, protože mám pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o ohňostroj, který bude 27. června. Startuje se ve 22 hodin a 30 minut.
2: Super, úžasný, děkuju moc.
0: Nemáte zač. Vydržte na telefonu, nepokládejte, prosím.
2: Ano, děkuji.
0: Přátelé, vítr v kapse, to byl dnešní tajemný film a takovýhle parádní výhry vám budeme nadělovat celý tento týden.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jay Z.

0: Freebox Free Rádia. Transport Show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2001.

0: na promí, tohle je Ingrid Tues Fotů, máme 10 hodin 57 minut aktuálně, je tady Petra, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Ahoj. Co takový úsměv?
1: Já mám dobrou náladu, já jsem se vrátila po týdnu zpátky, já jsem se těšila na naše posluchače.
0: Jej, ty jsi odpočatá.
1: Ano, odpočatá, nebo respektive já jsem se těšila do práce, protože já jsem měla teďka syna se spálou doma týden. A během toho, tady toho období jsem ho měla dle instrukcí paní učitelky naučit neohebné slovní druhy.
0: Ano, a jak to jde tomu našemu klukovi?
1: A řeknu ti, že ta kolem čtvrtka jsem se snažila psychicky nestratit jako samu sebe a neprohodit ho oknem. Naštěstí se zadařilo, takže dobrý, umí to, ale teda obdiv mají opravdu všechny paní učitelky, nevím, kolik mě z nich teďka poslouchá, protože asi ještě stále vyučování, ale máte opravdu můj velký obdiv.
0: Ohebná a neohebná, co?
1: Ohebné a neohebné slovní druhy, jejich 10, což jako po od jedničky, po desítku se to naučíš, samozřejmě.
2: A zkusme vyzkoušet Romana, jestli to zná, Romčo.
0: Samozřejmě, no. Tak vykládejte.
1: Jo, a samozřejmě, jak to rozeznat v té větě, jednoduché či složité, je to zábava teda.
0: Jo. A co to je?
1: No, podstatná jména, přídavná jména,
0: zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, cizotlov.
1: No,
0: umím, ne, žiš.
2: To normálně překvapilo.
0: No, vidíš to. Hele, za 2:11.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. It's
0: me. Ajlet, další hity budou následovat, tentokrát už vraží Peti, která tu s vámi bude dneska do 13. tuším, je to tak? A pak tady bude Kýťa. Hrát bude i Felix Jen, Shouse, Walk With Me. Dneska je to samá letní plážová muzika, nevím teda, co se má podělat v tomto týdnu, někde v polovině týdne, má to počasí pěkně, víš kam?
1: Já nevím, já si myslím, že se to ještě 10krát změní, když ti meteorologové neví, jak bude dneska, na to zítra.
0: Doufám. Ale dneska parádička ještě.
1: Dneska krásné letní počasí.
0: Dneska maximální odpolední teploty až kolem 28 stupňů Celsia a sluníčko po celý den. Tak si to užívejte a zítra se těším zase v 7 ráno.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio po 11. hodině. Medardové mají dneska svátek, tak hlavně, že nám neprší dneska. Jinak by, jak se to říká, Medardová kápě 40 dní kape, no tak takhle by to tentokrát být nemělo, což je dobře. Tak ještě jednou zdravíme všechny Medardy. Ti totiž mají teda dneska svůj svátek, taky ještě k narozkám bych chtěla popřát. Mirek Šafránek, kamarád, slaví. Tak Mirku, jestli posloucháš, i tobě přeji všechno nejlepší. Startují nám celebritky, více za chvíli o tom, že Blanka Matragi dostala výpověď z obecního domu. A proč? Tak to se dozvíte za okamžik.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: na Free Radio.
1: Po dlouhých 15 letech se uzavírá jedna významná kapitola. Modní návrhářka Blanka Matragi oznámila, že její výstava Timeless v Obecním domě skončí. O její celoživotní tvorbu je ale dál zájem jak u nás i v zahraničí, tak snad to přesune někam blízko. No a důvodem je prosté neprodloužení nájemní smlouvy. Teď už je let na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Patřičková muzika na Free Radio za námi, no a my už si jdeme poslechnout, jaká další se k vašim mužům chystá. Za chvíli už kína. Zazní Gabry Ponte a Mauricio Bocello. Budou to i Capital City, teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června minifestival Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek. Vstupy na všechny akce budou zdarma. Návštěvníci v místě najdou stánky s občerstvením nebo lehátkové zóny. Od smrti Moniky a Kláry Kramných brzy uběhne 13 let. I když byl z dvojnásobné vraždy shledán vinným Petr Kramný, kauza stále žije. Případ by mohl být znovu otevřen kvůli novým zjištěním, která zpochybňují posudek, na jehož základě byl Kramný odsouzen k výjimečnému trestu. Do konce tohoto roku má stát zprovoznit evropskou digitální peněženku, která by měla postupně nahradit českou aplikaci e-doklady a ulehčit cestování. S evropskou aplikací se bude možné prokázat i na dálku, a to třeba na e-shopech, což současné e-doklady neumožňují. Ve volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. 79-letý kouč získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů do roku 2030.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme i na silnice, pozor si dávejte na D2 na 8,5 kilometru směrem na Brno. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Silnice je průjezdná jedním jízdním pruhem a očekávejte zdržení v koloně. No a na druhém kilometru dálnice D2 opět ve směru na Brno se v koloně srazilo i osobní auto s nákladním. I na druhém kilometru i tady je blokován jeden jízdní pruh a očekávejte narůstající kolonu. A vypadá to, že je to snad vše, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, tak volejte naši dopravní linku, my to mezi vás pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů máme aktuálně tady v centru města Brna. Ještě by nám ty teploty měly na těch 26 vystoupat. Zítra ale očekávejte během odpoledne zatažení oblohy a dešťové srážky. Dokonce ve středu se nám následně ochladí až na 17 stupňů. Teď už kínán.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fíradiu.
1: Pamatujete si na krásnou Esmeraldu s nezapomenutelnýma zelenýma očima? Tak mexická herečka Leticia Calderón byla na konci 90. let modlou televizních diváků a její romantický příběh sledovali miliony lidí. A zatímco seriálová hrdinka našla štěstí a lásku, tak skutečný život její představitelce připravil mnohem tvrdší scénář. Bojovala s drogami, rozpadl se jí vztah a na výchovu dvou synů nakonec zůstala sama. A jak vypadá Esmeralda dnes? Od dob, kdy pobláznila televizní diváky po celém světě, už uplynuly desítky let. Leticia se blíží 60, stále ale září úsměvem a energii by jí mohly závidět, dalo by se říct, i mnohem mladší kolegyně. Z někdejší seriálové princezny se stala silná žena, která dokázala překonat závislost, rozchod i nejtěžší životní zkoušky. Teď další hity.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Super Puerto Rico na Free Radio v 11 hodin 54 minut. Jdeme na další muziku. Už za chvíli to budou Italo Brothers. Zazní DJ Antoana The Flip Capella. Nebo WW a Skutři.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladíte vlnu 107 FM, památkáři odmítli prosklené zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. A proč, to se dozvíte za okamžik.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Free Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S
1: nejnovějšími hity. W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Brněnský hrad Špilberk nebude mít nad svým vnitřním nádvořím trvalé prosklené zastřešení, jak padlo v návrhu. Národní památkový ústav ho totiž odmítl s tím, že by zásadně narušilo podobu i atmosféru celé památky. Město i Muzeum města Brna ale dál počítají s variantou dočasného řešení, které by umožnilo pořádat kulturní akce bez přerušování, tak snad na něco kloudného přijdou. Teď už Keša na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Sarah Connor na fríčku. Jdeme na další muziku. Jaká bude k vašim uším znít? Těší se na vás Florida, Ina a Timmy Trumpet. Dáme se i Katy Perry. A bude to i spojení Pitbull a Doja Cat za chvíli zprávy s Peťou.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Berou multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptují i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
8: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
9: Přeji hezké pondělí. Pracovníci brněnských tepláren dnes začali s přestavbou parovodu na horkovod v Benešově ulici. Stavba omezí dopravu od hotelu Grand po Malinovského náměstí. Stavbaři uzavřeli jízdní pruh blíž k autobusovému nádraží a auta nově vedou po části chodníku. Zastávky linek 47 a 49 se přesunuly k viaduktu. Omezení mají trvat do poloviny října. Vláda ANO, SPD a motoristů chce zpřísnit podmínky vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Jde o součást rozsáhlejšího návrhu zákona, který kabinet označuje jako bezpečnostní novelu. Ale zatímco novela má platit od začátku příštího roku, změny v dávkách se rozběhnou až od 1. ledna 2028. Ministerstvo vnitra to zdůvodňuje tím, že na změny se musí připravit elektronické systémy nebo úřady práce. Nejméně 16 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodili řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Malajzie už zasažené zemi nabídla pomoc. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Nejlepší z Češek Tereze Šíručkové finále těsně uniklo a byla devátá. Michaela Smetanová skončila v Praze 15.
8: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte na D2 na Smém a půltém kilometru směrem na Brno. Se střetlo osobní auto s nákladním autem, silnice je průjezdná jedním jízdním pruhem, ale určitě počítejte s tím, že se zdržíte v koloně. Brno naštěstí bez nehod. Kdybyste přeci jen věděli o něčem dalším, co by podle vás mělo zajímat i ostatní řidiče na cestách, volejte naše dopravní linku nebo využijte apku Free Radia.
8: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně v centru města 24 stupňů, ještě na 26 by nám to mělo dostoupat. Zítřejší maxima budou na 22 stupních. Počítejte s tím, že během odpoledne přijdou dešťové srážky a ve středu meteorologové slibují maxima kolem 16 stupňů. Teď už Florida, Ina a Timmy Trumpet.

0: Katy Perry nám hraje po druhé. Double Fríčka. A správně to odhalila Zuzka, kterou mám aktuálně na drátě. Zuzi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak ty tím, že ses dovolila jako první sem k nám do studia, získáváš 2 hodiny kolečníku k tomu pizzu do biliard klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. Koho sebou vezmeš?
1: Asi to přidám, který si mluví.
0: Tak věřím tomu, že si to užije. Zůstaň tam na lince, no a pro vás ostatní. Dobrá zpráva, Double to bude zase zítra, teď už ale Mario Biskin.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
3: Našli se prachy. Hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin. A v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Free Radio 107.

0: Shapeshifters na Free Radio ve 12 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika je přichystaná už za chvíli, Timmy Trumpet. Budou to i Sigma. Nebo Bingo Players za chvíli, Kýťa Kolibová, já se těším zase zítra.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Drum and Bassová britská dvojice Sigma a jejich Nobody to Love. S vámi už Kristýna Kolibová. No a k tomu dnešku 8. červnu přejeme všechno nejlepší medardům. Myslím si, že tahle pranostika, která se k dnešnímu dně váže, tak to známe snad úplně všichni. Medardova kápě 40 dní kape, což znamená, že pokud by v dnešní den pršelo, tak by následujících dalších 6 týdnů bylo velmi proměnlivých a deštivých. Vzhledem k tomu, že dneska pršet nemám, tak tohle zřejmě následujících 6 týdnů nehrozí. A pokud si říkáte, tyjo, co je to medardova kápě, to zní jako nějaký plášť s kapucí, tak ono je to staročeské slovíčko, které znamená kapku vody. Takže se to prostě vztahuje k té vodě a sledovali to naši předci, především zemědělci, kteří chtěli vědět, jak to bude, když budou teď sést a budou dělat seno, tak jestli budou mít problémy s deštěm či nikoli. No, příští týden nebo tak nějak i tenhle týden se jako bude sice proměnlivý a budou přeháňky a sem tam dešť, ale co se týče dnešního dne, tak přátelé, dneska téměř azuro a k tomu 25 stupňů. Já myslím, že krásný letní den. Po 13. hodině přihodíme jazykolam a budeme rozvazovat jazyčisko a teď už posílám to nejnovější.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: Bingo Players. Rattle.
1: Bingo Players a Rattle se postarali pořádnou energii tady na Free Radio lehce po čtvrt na dvě. No a teď jazykolam. A dneska to bude teda pěkný oříšek.
2: Nevaž se, rozvaž se.
1: Říkala jsem si, že když máme dneska toho Medarda, na Medarda kápě, 40 dní kapé, tak dáme něco s kapkou. No a to jsem si teda zavařila, přátelé. Zatím se mi to ještě nepodařilo říct mockrát za sebou dobře. Tak si to pojďme říct a třeba vám to půjde i lépe. Takže jdeme od té kapky. Kapka kapla, klapka klapla. Všechny ty slova jsou téměř stejný a je to šílenost. Takže si to pojďme rozebrat. Kapka kapla, je hrozně důležitý se soustředit na to, že první je kaka, pak je klakla. To je jako jediná rada, kterou vám asi můžu dát. Takže kapka kapla, klapka klapla. Jasně, všichni tomu rozumíme, déšť, že jo, padá kapka kapla a klapka, třeba filmová, ta sklapla, že jo, klapla. Takže tam není sil, tím si nepomůžeme. Každopádně je to kaka a pak klakla, tak si to zkuste v hlavě nějak poskládat, klidně si to i napište, i když musím říct, že tentokrát mi ani to čtení tolik nepomáhá. Kapka kapla, klapka klapla. Rozumíme tomu všichni víme, co máme dělat, tak párkrát pomalej a pak to zkusím, jak já říkám, do stěny a víckrát za sebou, kolikrát se podaří. Doufám, že aspoň dvakrát. Kapka kapla, klapka klapla. Kapka kapla, klapka klapla. Dobrý, přátelé, podařilo se aspoň jednou. Tak teď zkusíme párkrát za sebou. Já říkám, teď už nečtu, teď už koukám do stěny a jdeme na to. Kapka kapla, klapka klapla. Kapka kapla, klapka klapla. Kapka kapla, klapka klapla. Kapka kapla, klapka klapla. Kapka kapla, klapka klapla. Já myslím, že takhle stačí a jsem se trošku už zadrhávala a vždycky si vlastně nejsem jistá, jestli jsem to řekla vůbec dobře. Tak mě klidně napište do naší aplikace, nahrejte hlasovku, jak vám to jde, klidně to vyzkoušejte párkrát za sebou, myslím si, že tohle je fakt na budku. Kapka kapla, klapka klapla a klidně to zkoušejte do aleluja, věřím, že se to zadaří a že toho do toho jazyčeska rozhodně dostaneme.
2: Nevaž se, rozvaž se.
3: Vám nevyplazuj toto jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Trošku Itálie, DJ MNS a IMAX s hitem Sempre Sempre. Předělávka z roku 2007. Za chvíli už tady máme rakouského DJ It's That Time. Alan Hofstadt společně s australským Fisherem a zremixovaná taneční předělávka. Za chvíli Oliver Heldens a Out of Love. A do třetice budeme zvedat ruky hore, Put Your Hands Up in the Air a Denzel. Ale chce před půl druhou koukám do naší aplikace Free Radio a mám radost, mám tady vzkaz od Michala Bajkerose z Líšně. Píše, těžký jazykolam, třikrát jsem to dal, víc to nešlo. Zdraví, dobře si to dala smekám. No tak to je krásný, třikrát je taky super, já myslím, že i dvakrát je dobrý, protože tenhle jazykolam rozhodně není vůbec žádná sranda. Takže moc krát děkuju. Michale, já mám tu výhodu, že můžu ještě chvilku předtím, než vám to tady řeknu, jako potrénovat. Jo? Tak to je jakoby moje plus, tak to, že ty to řekl třikrát a pětkrát, tak jsme v podstatě na tom úplně stejně a ze šikola velikej. Tak přátelé, vy se mi můžete pochlubit v rámci aplikace, klidně to dohrát i do hlasovky, ať si to poslechneme, ať víme, jak jste dobří. Přesně o půl druhé už Peťa a zprávy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
8: Pěkné odpoledne. Koordinátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji společnost Cordis nechal upravit software validátorů jízdenek. Validátory na nádražích a automaty ve vlacích nově obsahují u jednotlivých druhů jízdenek informace, pro koho jsou určeny. Lépe se díky tomu zorientují cestující, kteří mají nárok na zlevněné jízdné. Oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let chce spolu s nastavením dalších podmínek skupina senátorů ze 3 klubů v novele, kterou by se Senát mohl začít zabývat příští týden. Změny občanského zákoníku a dalších norem připravili v reakci na předloňské rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil zákonnou podmínku chirurgického zákroku pro úřední změnu pohlaví. Prohlídka dominanty německého Kolína nad Rýnem už nebude zadarmo. Za vstup do známé katedrály svatého Petra lidé od července zaplatí v přepočtu 290 korun. Podle církevních představitelů má poplatek pokrýt zvýšené náklady na zachování památky. Vstup zůstane zdarma pro účastníky bohoslužeb, děti do 13 let, osoby s těžkým postižením a jejich doprovod nebo na náboženské svátky. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
7: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Brno zatím pohoda, ale na dálnici D1 se tvoří kolony kvůli nehodě 178. směrem na Prahu. Tady došlo k požáru, dodávky na místě zasahují hasiči, policie a blokovaný je jeden pruh. Aktuálně se tvoří 7-kilometrová kolona, počítejte se zdržením od 178. směrem na Prahu. Další komplikace jsou pak hlášené na dálnici D2 8,5. směrem na Brno. Tady je taky nehoda, osobní auto s nákladním, silnice je průjezdná jedním pruhem a opět zdržení v koloně. Jinak co se týče dálnice D1, tak kromě ve směru od Brna na Prahu, jak zaznělo toho 178. kilometru, tak se dívám, že se to štosuje taky na výjezdu z Brna od nějakého 196. kilometru, tak i tady počítejte se zdržením, je to teď aktuálně zhruba kolem 10 minut, pak kvůli té nehodě to pokračuje dalších 15 minut.
7: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak v Brně dokonce už kolem 28, k tomu převážně jasná, polojasná obloha, která by měla vydržet zhruba do nějaké 16. 17. hodiny, pak té oblačnosti bude přibývat a večer bude i zataženo. Do rána bychom měli mít kolem 14-15 stupňů. Nejprve zataženo a pak by měly být přeháňky. Tak nějak v průběhu celého odpoledne s tím raději počítejte deštníky sebou a teploty zítra maximálně kolem 21-22 stupňů. Ve středu se ještě víc ochladí a taky by mělo pršet. Teploty se mají v Brně udržet maximálně kolem 16 stupňů. Od čtvrtka se ale teploty začnou zase trošku zvedat ke 20 a převážně zatažená obloha. Takže dneska hodně letně, pokud to můžete využít a vyrazit někam třeba i k vodě, vyrazit trochu dřív z práce, třeba i ze školy, tak si to moc užijte. Další dny přece jenom budou potřeba deštníky.

0: Free Radio, další skvělá pecka od Get Farther Radio. Za chvilku se společně mrkneme za Minelli nebo Oliverem Heldensem. No a k tomu se podíváme taky na aktuální burzu práce. Hledá se obsluha v kavárně a taky kurýři a kurýrky.
1: Free Radio, burza práce.
0: Hledá se obsluha v kavárně na péči o klienty, zákazníky i pořádek a čistotu na pracovišti. Práce s kávou špičkové kvality, objednávání a jednání s dodavateli ostatního sortimentu. Požadavky, úsměv, lidskost a laskavost. Zkušenost na obdobné pozici, znalost práce s kávovary. Komunikace, odpovědnost a pečlivost nabízí zkrácený úvazek, zázemí dlouhodobě stabilního zaměstnavatele, moderní vybavení a závodní stravování, práci v denních směnách bez večerního provozu. Kontakt a více info najdete na webu freeradio.cz/burza. Za práce.
1: Free job.
0: A hledá se taky kurýr nebo kurýrka na rozvoz zásilek po Brně a okolí, a to z centrálního depa v Modřicích v čase, který vám bude vyhovovat. Požadavky, vlastní pick-up, spolehlivost a dochvilnost, dobrá orientace v Brně, slušné vystupování a komunikativnost, základní fyzická zdatnost s ohledem na těžší balíky. Nabízí plný i zkrácený úvazek, pružnou pracovní dobu a přátelské prostředí. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job na Free Radio.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Je to tady, přátelé, opět je 5 000 korun ve hře. Jdeme hádat sériové 6-místné číslo. A kdo se vždycky dovolá na signál, který před chvílí zazněl, tak bude mít tu šanci a možnost se do téhle soutěže zapojit. A první, kdo se dovolali, Anička. Ahoj, Ani.
1: Ahoj.
0: Čau věc, tak moc držím palce. 6-místné sériové číslo, já ho tady teďka vidím, takže ti moc držím a už můžeš spustit. Jaký je podle tebe to první číslo zleva doprava?
1: Zkusíme nulu.
0: Dobře, zkoušíme nulu. Jsem moc ráda, že nezapomínáš myslet i na nulu, protože většinou člověk myslí na tu jedničku až devítku a nulu vynechává, takže super, že začínáš takhle z kraje. A máš v hlavě i nějaký jako plán, kdyby to vyšlo tentokrát a 5 000 byla tvoje, na co to použiješ?
1: A za týden jedu na dovolenou, tak tam bych to utratila.
0: Super, a kam jedeš?
1: Do Turecka.
0: Do Turecka, no super, tak si to tam moc užij, ať to stojí za to, ať se hezky opálíš a užiješ si i moříčko. A pojďme na to teda zleva doprava, na prvním místě Anička zkouší nulu a nula tam... Nula tam bohužel není, ale Ani super, jsem ráda, že i tak, že to teprve začalo, tak jsi taková hrdinka, že jsi to zkusila jako první, takže máš takové malé bezvýznamné plus, že jsi do toho šla.
1: Dobrý.
0: Tak budu ti držet palce, určitě to sleduj, poslouchej, kdyby se náhodou dneska už to číslo uhádlo, tak ať o tom víš. Držím a užij si dovolenou, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
0: Tak přátelé, to byla Anička a její první pokus. Rozhodně si pište i ty špatný tipy, protože je fajn je pak tady neopakovat a posouvat se směle rychle kupředu. Takže nula na prvním místě není a můžeme se třeba dneska odpoledne vydat ještě jednou na soutěžní cestu, tak buďte u toho.
2: Ztracená bankovka Free Radio. Pátráme od rána do večera na 107 FM. Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107

0: Denzel se svým typickým ješkovitým účesem, nagilovaný špičky na hlavách a takový velký výrazný brýle. To byl přelom a začátek 21. století. Put your hands up in the air, 13 hodin 59 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co dál? Za chvíli ale Farben, René Miller a Body Talk, bude i novinka s názvem Crash. Od Pnau, prosím pěkně, už u nás docela zdomácnělý DJ a přihodíme taky Jump Around jako starší klasiku. Tak věřím, že minimálně hlavou si teďka pohupujete stejně jako já. No a lehce po 14. hodině tu pro vás máme taky pozvánky do divadla.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Inscenaci Fajdra Zatmění nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: But I want another cocktail.
1: Tak jeden takový peprnější koktejl teď po 14. hodině na Free Radio Spankers a Sex on the Beach. No a začíná hodinka s tipy, kam vyrazit. Tento týden to bude opravdu velmi pestré. Budete moct třeba vyrazit na festival Mladého cirkusu, kde budete mít spoustu představení i nejenom z České republiky, ale i ze světa. A dokonce si budete moct i nějaký akrobatický cirkusový kousky vyzkoušet. Mrkneme na výstaviště, kde se tento víkend chystá Fashion Night Brno, a mrkneme se společně i na akci v Bučovicích, kde bude dobývání zámku. Takže spousta akcí, které se budou chystat tento týden, nejenom o víkendu, ale i v týdnu, tak buďte u toho, ať vám to neunikne.
2: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: A je to tady opět vyrazí cirkusáci z Česka, ale i z okolních zemí právě do Brna, aby vám předvedli festival mladého cirkusu Fresh Manège a to, co se naučili, své umění, artistická vystoupení. Předvedou tedy nejenom Brňáci z cirkusu Legrando, ale i z dalších českých měst Slovenska, Německa nebo Rakouska. Takovou ochutnávkou pro veřejnost bude už tento čtvrtek zahrada cirkusu Legrando, Guinnessova cirkozahrada, kde si určitě užije celá rodina, hecování cirkusových disciplín, příjemné posezení, zóna pro nejmenší, jak vždycky skvělá atmosféra. Takže pokud byste chtěli i něco vyzkoušet, nejenom zkouknout, tak ve čtvrtek to všechno vypukne v 16.30 právě v zahradě cirkusu Legrando, které najdete v Kohoutovicích v tamním lužáneckém pracovišti Legatov ulici Stamicova. No a pokud budou následovat krásná vystoupení právě v téhle zahradě cirkusu Legrando, ať už ve čtvrtek, v pátek, tak i v sobotu. No a veškerý program najdete na luzanky.cz, případně na cirkuslegrando.cz, tam je všechno pěkně popsané a teď vám tahle cirkusová akrobatická ochutnávka neuteče a určitě doporučujeme i tu zahradu, ve které si můžete s dětmi vyzkoušet samý zajímavý akrobatický psí kousky. Takže od čtvrtka až do soboty včetně je pro vás připravený festival mladého cirkusu v Kohoutovicích, bude Fresh Manéž.

0: Rozkákaný Bad Pose a Crazy Jump Around ve 14 hodin a 28 minut. Tahle hravá veselost, k tomu za chvíli taky Enya v Cyril Remixu. Bude jejich spolupráce s názvem Only Time. Přihodíme taky Fishera s novinkou Rain. Mimochodem novinka a rovnou vítěz naší hitparády 107 Frýčka, aktuální vaše oblíbená od australského Fishera. No pěkný, pěkný, to jsme nečekali a jsem ráda, že jste si ho takhle oblíbili. Přihodíme taky Barakudu a Ezap. No a minutku před půl třetí už je tady Peťa se zprávami, doplníme i dopravu a počasí.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
8: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
7: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
8: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
11: Pěkné odpoledne. Z důvodu realizace průzkumného geologického vrtu dnes bude od 20.20 nepřetržitě až do ukončení provozu denních linek vyloučen provoz tramvají mezi zastávkami Bělohorská Novolíšeňská. Osmička bude rozdělena na dvě samostatné provozní větve nemocnice Bohunice Krásného a Novolíšeňská Mivkova. Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka X8. Prezident Petr Pavel dnes vyrazil na jednání vlády. Uvedl, že jde vyjasnit svou pozici. Hlava státu avizovala, že důvodem návštěvy je snaha o koordinaci účasti představitelů státu na mezinárodních akcích. Jednou z nejbližších bude červencový summit NATO, kde vláda prezidenta nechce. Bývalá prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová a její partner Juraj Rizman se rozešli. Pár, který slovenská veřejnost vnímala jako jeden z nejstabilnějších, své cesty rozdělil po 6 společně prožitých letech. Dvojce ve společném vyjádření uvedla, že se rozchází ve vzájemné úctě a lidé nemají čekat žádné skandály. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala dnes.
10: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně aktuálně dokonce 4 nehody, jedna v křižovatce Táborské a Gajdošové, se zdržením počítejte také v Jílkově ulici. Nedošlo k mimořádné události a kde je teď komunikace uzavřená. Zasahují tam i záchranáři Jílkova, kde teď aktuálně je komunikace uzavřená. Táborská a Gajdošová, tam je to se střetem dvou osobních aut. Vídeňská ulice směrem na Pohořelice na úrovni Moravan, a tady došlo k požáru auta, na místě zasahují záchranáři. I tady je omezení v provozu a do čtvrtice taky Křenová u křižovatky s ulicí Špitálka směrem z Židenic. I tady je hlášená nehoda, kvůli které se projíždí jedním pruhem a tvoří se dlouhé kolony. Co se týče dálnice D1, tak ještě stále se to štosuje ve směru od Brna na Prahu, především od 196. kilometru. Tady počítejte se zdržením až na výjezdu z Brna. Teď zdržení zhruba kolem 10-15 minut. No a po pojíždění je i před tím 196. kilometrem, tentokrát ale ve směru na Vyškov. Taky tady počítejte se zdržením. Dá dálnice D2, klasicky touhle dobou kolem 3. kilometru, taky na příjezdu do Brna zdržení. A co se týče hustého provozu v Brně, tak to je především kolem centra Křenové, Dornichu, Poříčí, Zvonařky, částečně i Kníničska a taky na Lánech a v Sokolové v Bohunicích i Hněvkovského. Tady na těchto místech je zdržení teď zhruba kolem 5 minut.
10: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Krásné letní slunečné počasí, teď kolem 28 stupňů, k tomu převážně je skoro jasná, polojasná obloha. Směrem k večeru bude oblačnosti přibývat, večer by mělo být i zataženo. No a se zataženou oblohou počítejte po celý zítřejší den. Po ránu ještě bez přeháněk, postupně kolem poledne by měl přijít i déšť s tím, že bude v podstatě pršet i v průběhu odpoledne až do nějaké 17. hodiny. No a zítra se ochladí, maxima se budou pohybovat kolem 22 stupňů. Na Free Radio posíláme další hity a taky za chvilku mrkneme na další program, který si můžete užít v Brně, ale i okolí. Třeba na výstavišti v týdnu Fashion Night Brno anebo v Bučovicích dobývání zámku. Tak o tom za chvilku. Teď Eňa.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Večer, který propojí svět kultury, biznesu, umění a společenského života do jedinečného formátu. Tak tohle je, přátelé, čtvrteční Fashion Night Brno, který si užijete jako šestý ročník právě téhle prestižní události, a to na našem brněnském výstavišti. A to v pavilonu A od 19 hodin. Můžete se těšit na pestrý a dynamický večer, kde budou jak živá hudební vystoupení, tak umělecký program i vizuální show. Tak já si myslím, že tohle bude určitě velmi zajímavé, pokud jste nikdy nebyli na takové fashion show a chtěli byste vyrazit, bude tam spousta jídla, spousta zajímavých osobností, samozřejmě účast modelů a modelek z české modelingové špičky, bohatý program, tak tohle je pro vás připravené právě tento čtvrtek 11. června, výstaviště od 19 hodin.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bob.

0: dnes si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: Ty jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A co takhle o víkendu do Bučovic, kde bude dobývání zámku? Konkrétně v pátek a v sobotu se můžete těšit na celodenní kulturní program v centru Bučovic v podobě šermířských vystoupení, koncertů dobové hudby, kejklířských a dalších představení. Na náměstí po celý den bude probíhat historický jarmark s ukázkou řemesel, kovář, košíkář, přadelna a další. Vrcholem akce bude ukázka dobové bitvy. No a těšit se můžete i na večerní ohňovou show i kostýmované prohlídky zámku jako vrchol. Tedy bitevní ukázka dynamičtější než v uplynulých letech. Uslyšíte vojenské bubny, uvidíte kejklíře, ohnivé hrátky i parádní kostýmy. To všechno v rámci dobývání zámku Bučovice. Připomeneme si rok 1645, akorát v tom letošním roce 2026. Tak program pro vás připravený jak v pátek, tak v sobotu v Bučovici.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: tohle je, přátelé, Barakuda, Ezap, minutku před 15. hodinou na Free Radio, za chvíli pokračuje odpolední Free Party.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Michael Jackson v podání amerického trio Cash Cash, bude tady taky novinka a Sad Girls od BB Rexy a Davida Getty. A do třetice k těm nejnovějším hitům i něco staršího, rok 2002, Hypnotic Tango. Další taneční jízda na Free Radio pokračuje po 15. hodině.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Americké trio Cash Cash a jejich Michael Jackson po 15. hodině. Posloucháte při pondělku už druhý červnový týden a my se společně jdeme podívat na dnešního frajera. Bude to řidič, který v dubnu pomohl u vážné dopravní nehody a získal titul Gentleman silnic. Jak vůbec tahle nehoda probíhala, co tam všechno pomohl a proč si to tedy zasloužil, dozvíte se na Free Radio za pár chvil.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: Frajer nebo loser?
1: Tak dneska je to jasný, dneska je to frajer. Ocenění gentleman silnic dostal profesionální řidič Dan Scharf. Ten v dubnu u Bučovic na Vyškovsku pohotově pomohl u vážné dopravní nehody auta s kamionem. Jak to probíhalo? Při nárazu, který auto převrátil mimo silnici, přišel řidič o ruku a společně se spolujezdkyní zůstal zaklíněný v autě. Scharf neváhal a improvizovaným škrtidlem zastavil řidiči masivní krvácení a spolu s dalšími svědky pomohl vyprostit spolujezdkyni. Projekt oceňuje ty, kteří osobně přispějí k záchraně života po dopravní nehodě nebo jí pomohou zabránit. Dan Scharf je 244. oceněný, z toho 26. na Jižní Moravě. No tak tomuhle řidiči, který pomáhal na silnicích, rozhodně velký palec hore.

0: Master Blaster a Hypnotic Tango uzavřeli další půl hodinu tady na Free Radio Hitem z roku 2002. Co nás čeká dál za chvilku, něco novějšího, třeba Paps a Veronika. Těšit se můžete taky na Gigi D'Agostina, Marnie Kluka, Noise a jejich One More Dance. A do třetice Vice s hitovkou Memories jako novinka. Minutka zbývá do půl čtvrté, tu naplníme a za chvíli je tu doprava počasí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kde pokračují komplikace kvůli nehodám v Brně, je to křižovatka ulic Táborské a Gajdošovy. Tady bourala dvě osobní auta, očekávejte zdržení. I na Vídeňské stále směrem na Pohořelice na úrovni Moravan se řeší požár osobního auta. Na místě zasahují i záchranáři. Na Brněnsku při průjezdu Drásovem v Tišnovské ulici srazilo auto chodce. I tady jsou na místě záchranáři a projíždí se Kivadlovi. No a na dálnici D2 tu máme hlášenou komplikaci ve směru z Bratislavy na Brno. Na druhém kilometru v koloně se srazilo osobní auto s nákladním a projíždí se tam jedním pruhem. Takže už tak ucpaný příjezd do Brna po dálnici D2 ještě víc houstne. Počítejte s tím, že husto už je taky v okolí centra, ať už projíždíte Kolištěm, Dornichem, Křenovou, Poříčím, Zvonařkou, částečně aktuálně i Ostravská, především na nájezdu na Ostravskou, Táborská, Veveří. Na těchto místech hustý provoz se zdržením i kolem 5 minut. V Bohunicích to platí stále pro ulici Sokolovu. A co se týče dálnice D1, tak i u Brna počítejte s komplikacemi a s pomalým provozem. Je to v obou směrech. Pokud jedete po dálnici D1 na příjezdu do Brna, tak hlavně od Vyškova se to štosuje po zhruba ten 196. Tady je nějakých 10-15 minut zdržení. A i v opačném směru na příjezdu od Prahy na Brno, tak počítejte na příjezdu do Brna, že se zdržíte zhruba nějakých 10 minut. Pokud máte cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku anebo do apky Free Radio.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Dneska bez deště, slunečný letní den, další dny už se deštníky budou hodit. Dneska dokonce kolem teď už 29 stupňů. K tomu převážně slunečná polojasná obloha. K večeru bude ale oblačnosti přibývat a večer bude zataženo. Do rána potom kolem 15 stupňů. Přivítá nás už ale zatažená obloha a postupně dopoledne odpoledne budou přibývat i deštivé přeháníky. Teploty se zítra budou pohybovat maximálně kolem 22 stupňů. Ve středu by se mělo ještě více ochladit, maximálně kolem 16, s tím, že i ve středu by mělo pršet.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Si představte, že půjdete k lékaři a ten vám předepíše, že potřebujete cestovat, abyste měli pohodu, abyste měli hlavně tu duševní pohodu. Tak tohle už se bude stávat lidem ve Švédsku, kde jsou většinou takovými průkopníky, tak věřím, že se to může dostat i k nám. Patří Švédsko dlouhodobě mezi země, které kladou velký důraz na prevenci a duševní zdraví. Někteří lékaři skutečně doporučují pobyt v přírodě, fyzickou aktivitu nebo změnu prostředí jako součást péče o naši psychickou pohodu, což si myslím, že naprosto cítíme úplně všichni, když změníme prostředí, vyrazíme někam ven, někam do lesa nebo tam, kde je nám to příjemný, tak hnedka se cítíme mnohem lépe. Výzkumy ukazují, že právě cestování, pobyt v přírodě a nové zážitky mohou snižovat stres, zlepšovat náladu a podporovat celkovou duševní regeneraci. Péče o psychiku nemusí vždy začínat léky, někdy může být prvním krokem právě ten odpočinek, pohyb a změna prostředí. A tohle bychom právě jako prevenci měli určitě všichni tak nějak dodržovat, myslet na to, že je potřeba se aspoň každý den projít na nějaké procházce, jít na sluníčko, jít někam ven, nekoukat jenom do obrazovek. No a vidíte to ve Švédsku už dokonce, k tomu bude i lékařský předpis, že abyste se cítili lépe, tak hod musíte cestovat. Uvidíme, jestli tohle klapne i u nás a třeba se toho dočkáme a budeme moct tohle položit před našeho šéfa nebo šéfku.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
7: Pod hladinou řeky.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM 107 FM
16: FM. Where them went? Around the world.

0: Vinky Rádio. Free Rádio. Novinky v kinech.
1: Teď už také jeden hezký dokument Losí Odyssea. Film je projektem filmařky a etnoložky Hany Novákové, která se vydává na nečekanou duchovní pouť po stopách losů. Z českých lesů se přes své ráznou ruskou chovnou stanici dostane až na kanadská území původních obyvatel z národa Mi'kmaq. Osobně laděné a vizuálně podmanivé eseji se Hana Nováková propadlá losí magii ptá, jak nám toto prastaré totemové zvíře může pomoci uzdravit náš vlastní vztah ke kolabující přírodě. Tak o tom je ve zkratce nový dokument Losí Odyssea.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: 15 hodin 54 minut, za námi je novinka, před námi spousta další muziky, po 16. si užijeme třeba Offenbach. I need you the most. Těšit se můžete taky na velmi zajímavou spolupráci Dubs a Nelly Furtado, Torture of the Heart. A do třetice další starší kousek, o který se postará Kai Tracid a Life is too short. Všechno připravené na další pohodovou taneční půlhodinku, která sice už je v době té odpolední špičky, tak to asi venku zas tak pohodový není, ale věřím, že s tou taneční muzikou se dá zvládnout i více věcí, i to po pojíždění. 15 hodin 55 minut, za chvíli pokračuje odpolední free party.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM.

0: Po 16. hodině ladíte vlnu 107 FM Free Radio, které se snaží předat jenom tu nejlepší taneční energickou muziku a hlavně prostě veselo. I když třeba může při pondělku odpoledne být trošku krušno, i když jste třeba někde v kolonách, tak věřím, že taneční muzika pomáhá. K tomu jste možná na cestách někde do obchodu nebo na kroužky s dětmi, tak ať vám to pěkně všechno utíká, ať si dnešní odpoledne lomeno večer ještě užijete. Dubsily Furt jdou a Tattoo of the Heart, to je novinka, kterou tu pro vás máme připravenou, bude i Regard, Colon Me. Za chvilku se zaměříme na jednu zremixovanou hitovku a mrkneme taky na nějaký zajímavosti z Brna, co třeba dneska odstartovalo v Benešově ulici a podobně. Tak zůstaňte s námi.
1: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

DJ Fisher, ano, australský hudebník, producent, DJ, který už byl nominován několikrát na ceny, včetně Grammy Awards, a získal i velmi zajímavá umístění v žebříčcích 100 nejlepších DJů, takže třeba 7. místo, tak to si myslím, že je báječný. A u nás na Free Radio se teďka může pyšnit svým prvenstvím v hitparádě. Na prvním místě je hitovka Rain. Myslím si, že pokud jste ještě neslyšeli Rain, tak určitě si vzpomenete na jeho takový, řekla bych, kousek, který ho proslavil. Jo, Losing It. A právě i na tenhle starší mrkneme společně ve spolupráci s Benny Benassi, 50 Cent a Losing It Satisfaction in the Club. Je tu mashup na Free Radio, který je právě i ve spolupráci s australským oblíbencem a aktuálním vítězem naší hitparády 107. Frička. Pojďme za remixem alias mashupem.

Tohle byl, přátelé, takzvaný mashup, kde jste mohli slyšet dokonce tři interprety Fishera, Benny Benassi, 50 Cent a to jejich velký hity Losing It, Satisfaction a In Da Club. Tak doufám, že vás to pěkně osvěžilo. Posíláme další, teď nejnovější kousek od Hedegaard.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Inscenaci Fajdra Zatmění nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001. 2001. Life is too short.

0: Life is too short, tak se jmenuje hitovka z roku 2001 a už za pár chvil ji na Freedu vystřídá třeba Jennifer Lopez a Can't Get Enough. Těšit se můžete na další úspěšný kousek třeba James Hype, Bobby Harvey a Waterfalls. Aspoň podle hitparády 107 Fríčka jste si ji oblíbili a bude tady taky novinková Alexandra Stan, její Fire. Minutka zbývá do půl páté, mrknem na dopravu.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme se podívat nejprve na mimořádnosti, co se děje v okolí. V Brně už by měly být nehody vyřešené, odklizené. Pozor, ale dávejte na D2 ve směru do Brna 10.5. Tady bouralo nákladní auto s karavanem. Kolona měří přes 3 kilometry. Ve směru do Brna od 10. kilometru na D2. Při projezdu Drásovem v Tišnovské ulici ještě stále zasahují záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Projíždí se tam Kyvadlově. A opatrní buďte taky na D52 ve směru na Brno. 21. kilometr, tady stojí odstavené porouchané auto. Co se týče aktuálních komplikací přímo v Brně, tak odpolední špička, tak ta je teďka ve svém nejsilnějším proudu a teď aktuálně se zdržíte opravdu na těch hlavních tazích klasicky kolem centra Poříčí, Zvonařky, Gajdošky, Kníničské. Tady je to se zdržením do pár minut, platí to taky pro Bohunice, pro Sokolovu ulici a koukám, že i Libušina třída je aktuálně ucpaná. Platí to i pro dálnici D1 a to ve směru jak od Prahy na Brno, tak i od Vyškova na Brno a dál na Prahu. Tady u Brna se to štosuje, je zdržení jak ve směru tedy na příjezdu do Brna, kde se zdržíte zhruba po 196., tak i v opačném směru od 201. Zdržení jsou aktuálně kolem 5 až 10 minut.
8: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 29 stupňů a k tomu převážně slunečná polojasná obloha. Směrem k večeru bude přibývat oblačnosti, až se zatáhne. Zítra očekávejte po celý den zataženou oblohu, ke které se kolem poledne a i odpoledne přidá slabý déšť. Teploty by měly být maximálně do 22 stupňů. Ve středu bude ještě o něco chladněji, teploty do 16, opět zataženo a přehánky. Ve čtvrtek už by se mohlo ukázat i sluníčko a vytáhne se to ke 20.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: důležité info, které se ode dneška týká centra města Brna, konkrétně Benešovy ulice, která bude až do října rozkopaná. Auta pojedou po chodníku, ale myslí se samozřejmě i na chodce. Je to z důvodu přestavby parovodu na horkovod. Jízdní pruh blíž k autobusovému nádraží stavbaři uzavřou a auta budou jezdit po chodníku. Pro chodce vznikne ochranný koridor. Omezení bude trvat do poloviny října, vyplývá to z informací na webu Kopeme za Brno, kde najdete případně podrobnosti. Přesunou se také zastávky městských autobusových linek 47, 49 a to k viaduktu. Práce se tedy dotknou Benešovy ulice od křižovatky u hotelu Grand k Malinovskému náměstí. Chodci budou mít oddělený průchod k novému přechodu, po něm se dostanou na opačnou stranu ulice, odkud bude možné pokračovat na Maliňák. Auta budou dále projíždět autobusovým nádražím, v provozu zůstanou obě parkoviště u nádraží. Přestavba teplovodu je první fází plánované celkové proměny Benešovy ulice, ze které má zmizet autobusové nádraží. To se z ní mělo přestěhovat už téměř před půl stoletím po vzniku nového nádraží na Zvonařce. Provozuje ale dosud, protože jeho poloha je výhodnější než právě poloha Zvonařky. Brněnské centrum je, přátelé, v současnosti rozkopané na více místech, kéž by rozkoupané. Úzkými koridory se proplétají chodci v České ulici a přilehlých bočních uličkách kvůli stavbě kolektoru. V souběžné veselé se zase staví Janáčkovo kulturní centrum, tedy nový koncertní sál. No a Masarykova ulice, ta je zase rozkopaná kvůli instalaci výsuvných sloupků. Dělníci pracují taky na opravě Minorické ulice. Tak toto jsou, přátelé, aktuální novinky, hlavně co se týče Benešovy ulice, tady to platí ode dneška. Počítejte tedy s tím, že je tam jeden jízdní pruh blíž k autobusovému nádraží a auta budou jezdit po chodníku, takže tenhle pruh je uzavřený, ale i chodci se tam nějakým způsobem dostanou. Tak držím palce, ať to pro vás není až tak velká komplikace, ať se to tam moc neštosuje a posíláme další kousky. James Hype, Bobby Harvey a Florida a k tomu za chvilku i o tom, že tenhle týden bude další jízda Brnem s Free Radiem.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radia. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Just that, check style.

0: Freebox Free Rádia. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

veselíčko si pohvizdujeme s Floridou, tohle je Whistle na Free Radio. No a už tento týden pro vás chystáme další inline jízdu Brnem s Free Radiem. Tentokrát se pojede trasa Černovická a to už tento pátek. Free Radio, žijeme Brnem. Žijeme Brnem a moc rádi s vámi vyrážíme na tyhle inline jízdy, které jsou nejenom o kolečkáčích, ale taky třeba o kolech, o longboardech, o skejtech a o dalších kolečkách, které byste rádi vyvětrali. Třetí nebo správně, jo, už je to třetí. Třetí letošní jízda městem bude tentokrát Černovická, což znamená, že vás zavede labyrintem starých Židenic a poté projedete celé Černovice až na Famněrovo náměstí. Nebojte, když to tam neznáte, tak my vás provedeme moc rádi. Opět na úvod pojede hudební doprovod následovat a pak budete vy, kteří si budete užívat tuhle jízdu, která je nesoutěžní, jedeme tak jako na pohodičku. No a na závěr s námi vždycky jezdí buď sanitka, nebo taky hlavně, co je důležitý, tak je přítomná městská policie, která nám razí cestu, tak abychom mohli jezdit po těch nejhladších cestách bezpečně, to znamená po silnicích. Tenhle pátek je sraz v 19.30 a to na parkovišti u Alberta na Cejlu. Vyráží se přesně ve 20 hodin. Můžete vzít opravdu cokoliv, co má kolečka na vlastní pohon. Nemusí to být jenom kolečkáče, i když těch tam bývává nejvíce. No a je to délka zhruba trasy na nějakých 10 kiláků, kterou zvládnete za hodinku. Trasa je bez převýšení, takže by ji mohli zvládnout i začátečníci, ale určitě pokud se na to necítíte, vemte si všechny možný chrániče, helmy, které jsou u dospěláků doporučené, u dětí rozhodně povinné. No a jak zaznělo, tak městská policie i náš hudební doprovod, případně sanitka, pokud je to potřeba. No a sportovní klub Black Ice pro vás právě tyhle jízdy pořádá ve spolupráci s námi, tak věřím, že si to opět užijeme. Takže tento pátek 12. června pište si do diářů 19.30 sraz na parkovišti u Alberta na Cejlu a vyrazíme tentokrát na trasu Černovickou. Moc se těšíme.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ztracená bankovka Free Radia. Volej právě teď. 790 107 107.
1: Ale přátelé, užíváte novinku Free Radio od Alexandry Stan Fire v 16.58.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: A jdeme společně odstartovat další kolo hitparády, ale bankovky, kterou společně odstartujeme s Lukinem. Ahoj!
3: Přátelé, krásné odpoledne, já jsem pro tu hitparádu klidně.
1: No, já jsem
3: pondělní hitparáda, něco navíc pro ty lidi.
1: Ty jsi takový stělesnění ty hitparády, takže jak tě vidím, tak hnedka mi naskakuje slovo hitparáda. Každopádně, signál na volání zazněl, takže pokud byste se, přátelé, chtěli zapojit do naší nové bankovky 790 107 107, tohle telefonní číslo vám k dispozici, na druhé straně je tahle sympatická dvojice, Kristýna a Lukáš.
3: To není sympatická, my jsme nejsympatičtější dvojice, přátelé, jenom aby se jako věděli, jak to je to doopravdy.
1: Tady to smrdí úplně,
3: tady v této soutěži já miluju ten princip, protože protože dáváme lidem peníze. A no, představ si, co v dnešní době, jakoby, aby si někomu pomohla, co dát jakoby lepšího.
1: Já si myslím, že 5000 vždycky tak jako
3: takhle,
1: může.
3: Ano, takzvaně jako, buřinka, no, na přilepšenou.
1: Jasně, měli jsme tady dneska volání od Aničky, která zkoušela své štěstí a už hádala první číslo a říkala, no jo, příští týden jedu na dovolenou do Turecka, to by se hodilo, takže jako takhle 5000, proč ne, že jo?
3: Když jedeš na dovolenou a seš o 5000 těžší, tak to vůbec nevá.
1: No, já myslím, že to tam zasičí někde na nějaký dobrý večeři nebo nějaký atrakci na výletě a podobně. Takže pokud byste, přátelé, chtěli, teď je opět další bankovka ve hře, soutěžíme to u krásných 5000 korun. Co je k tomu potřeba, pokud jste ještě naši soutěž neslyšeli, tak je potřeba uhádnout šestimístné sériové číslo, 6 čísel zleva doprava. Zatím jsme opravdu úplně na začátku, takže máte velkou šanci, že to vaše čísílko ještě padne a hlavně je dobrý být u toho hnedka ze začátku, protože máte přehled i v tom, co bylo, takže se neopakujeme a jde to rychleji a tak dále a tak dále, takže potom, no, těšíme se.
3: Nemohu nesouhlasit.
1: Tentokrát
3: to úplně nádherně.
1: Ženská nebo muž? Dítě
3: tak můžeme,
1: ne?
3: Počkej, dáme typovačku, kdo vyhraje tuhle bankovku.
1: Aha,
3: Takže pohlaví. Typni
1: tak,
3: první.
1: Tak já to cítím dneska tentokrát na ženu.
3: Tak mně zbylo to druhé, dobře, tak to je. Dítě za ženy, já za muže a uvidíme na konci bankovky.
1: A myslíš, že to bude Brňák, Brňačka nebo to bude nějaký
3: jako chceš až takhle, jo?
1: No,
3: a blondiák a černovláska.
1: To si netroufnu, ale jako třeba držíš se Brna, já budu přespolní, nebo...
3: Takhle, dívej, můj názor, že díky aplikaci, teď poslouchá spousta lidí, mě to chodí do Freeboxu, mám ten přehled právě díky tomu, a spousta lidí, jakoby i mimo brněnských, poslouchá, a přes aplikaci je to celkem rychlý a já si myslím, že tím pádem velmi vzrostla ta šance i pro ty lidi, co nejsou přímo z Brna. Takže jako kdybych měl říct, tak já bych řekl, kluk nebrňák.
1: A já budu teda ženská brňačka, uvidíme, jak tohle, přátelé, dopadne. Každopádně volat můžete a třeba ještě ve Freeboxu si zasoutěžíte.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, je to tak. Startujeme Freebox na Free Radio. Děkujeme, že posloucháte, děkujeme, že ladíte. Další šance ohledně bankovky samozřejmě kdykoliv, když uslyšíte signál. No ale teď důležitá zpráva. Od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl. Je to 6 a půl minutky po 17. To znamená nejvyšší čas odstartovat Freebox. Je to tady! Důležitá informace. Na startu Freeboxu vždycky tak nějak jakoby oprášíme ty kontakty, aby i noví posluchači věděli, jak se dá vybírat muzika, jak toho Freeboxu vlastně využít ve svůj prospěch a jak z toho taky jakoby v uvozovkách něco vytěžit pro sebe. Songy na přání od tohoto okamžiku voláte na telefonní linku 790 107 107. Textová podoba zasíláte buď na studio@freeradio.cz nebo taky do naší aplikace, kde můžete jednak napsat a jednak poslat i hlasovku. No a k tomu samozřejmě i sociální sítě a další kontakty, které pro vás budeme čekovat. Rozhodně doporučuju dneska naladit si 107 FM nebo přes aplikaci nebo přes internet freeradio.cz Freebox, abyste si odpočali. Pondělí je náročný den pro nás, pro všechny. K tomu bych chtěl ještě zpětně poděkovat a pogratulovat mému tátovi. Můj táta má dneska narozeniny a to je důležitá zpráva. 8. v kalendáři na Medarda, takže tatínku ještě jednou všechno nejlepší, děkujeme za včerejší nádhernou oslavu a první písnička se jmenuje Bad Angel, tak to je něco jak můj táta, jakože je to takový špatný anděl. Ne, táta je naprosto v pohodě a jsem rád, že jsme se včera sešli, já i můj brácha i můj táta, dali jsme si pár piveček, výborný žebra, prostě klasická narozeninová oslava, včetně motokára, takových těch aktivit, takže táto ještě jednou palec nahoru, díky moc. No a vám ostatním fríčkařům přeju podobné oslavy a podobné nádherné zážitky s vašimi blízkými, s rodinou nebo s tím prostě, koho máte rádi. Teď už ale konec řečí, jedeme na Freebox. Užívejte odpoledne s Free Radiem.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Baví rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
2: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
3: A ještě malá změna. Měla to být Anima Alisa Bad Angel a potom měla být Jacksomy Pedro, ale jakož můj táta se jmenuje Petr, popravdě přímo ze Slovenska Peter, tak Pedro se hodilo víc, takže happy birthday, tati!

0: Majlíka.
1: A v páté ani opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na

0: Krása, opravdu krása. Krása si dá nádheru, přátelé, Steve Aoki Radio. 16 a půl minutky po 17. hodině. Teď už ale pozor, je tady na řadě Blánič. Nebo Blánič, to tak jako, řekl bych možná škaredě řečeno, ale píše Blanka, posluchačka Blanka. Lukášku, hezké odpoledne všem do Free Radia. Šlo by dnes zahrát na přání Trick Me od Kelis. Poprosím jenom pro mě, pro moji rodinku a taky tobě, aby to ve studiu utíkalo. Blanka. Blani, děkuju. 17:17 a my jdeme na Kelis.
1: Zpátečka Free Radia. Zpátečka Fríčka.

Ladíte Free Radio na 107 FM, krásné pondělní odpoledne, aktuálně přeje od mikrofonu Lukin, 26. minutka po 17. Za 3,5 minutky budou připravené zprávy z dopravy a k tomu taky zprávy ohledně počasí. Teď další kousek, řekl bych tomu tak jako nějak hezky lidově, že Michal asi vypálil rybník všem, co by chtěli dneska zahrát Bangaranga. Zkrátka čekal jsem, kdy to přijde, přišlo to už teď v 26. minutě pořadu a je to Dara Bangaranga na přání. Zdraví nás Michal Bajkeros Líšeň, chtěl bych nechat zahrát Dara Bangaranga pro celý tým Free Radia, taky pro všechny posluchače, posluchačky, pro moje rodiče, taky pro tvýho taťku k narozeninám. Hlavně zdravíčko, díky moc. Takže takhle dneska píše Michal přes aplikaci Free Radia. Michale, já tě zdravím. Děkuji taky za přání pro mýho tátu a posílám tuhle naprosto úžasnou petardu.

0: Naprosto skvělý výběr, chválím, jedna pochvala teďka ve Freeboxu, další pochvala za ty výběry, co máme před sebou. Tak, jdeme na to. Další objednávky jsou připraveny, další muzika už je pro vás nachystaná. Za okamžik tedy doprava a počasí, k tomu objednávka, kterou posílá dneska Radim, Zdarec Lukine. Kdysi se mi to hrál na Fríčku, tak tě poprosím po asi dvou letech zahrát znova Tony Sweat. Tony Sweat, Get Up a Sex Machine, neskutečná bomba. Radim si právě napsal po dvou letech o tu stejnou skladbu. Radime, nečekal jsem, že jsou to už dva roky, ale moc rád dneska zahraju tuhle petardu. Za malý okamžik, Tony Sweat. Anička, další posluchačka, si píše o jakoukoliv skladbu od Black Eyed Peas. Luky, jsem na cestě z práce a s Fríčkem mám vždycky lepší náladu. Kdybys mohl, tak tam pošli něco od Black Eyed Peas. Děkuji. A 100% nebudou v éteru Free Radia chybět aktuální novinky, tentokrát Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Free Radio 107 FM, pondělní odpoledne, Freebox s Lukinem, za okamžik pokračujeme, teď jsou pro vás připravené aktuální zprávy z dopravy, mrkneme se na silnice i dálnice a mrkneme se také na dopravní situaci v městě Brně.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Aktuální situace docela komplikovaná, buďte prosím vás velmi opatrní, dálnice D2, komplikace na 9. kilometru ve směru do Brna, v koloně havarovalo nákladní auto, připravte se na narůstající zdržení. Dálnice D1, 169. kilometr, je to ve směru na Prahu, tady stojí na vozovce porouchané vozidlo a blokuje tam jeden jízdní pruh, buďte opatrní. Brno, Žabovřeská ulice směrem na Lesnou, tady došlo k dopravní nehodě, počítejte se zdržením právě na Žabovřeské ulici. Dálnice D1, další komplikace okolo 206. a 5. kilometru, tady stojí na vozovce porouchané vozidlo a blokuje tam pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří od sjezdu na Slavkov u Brna. Buďte opatrní. Dálnice D2, 15. kilometr ve směru na Brno. Tady stojí na vozovce odstavená cisterna. Blokuje tam pravý jízdní pruh. Opět počítejte se zdržením. Dálnice D2, 10. a 5. kilometr ve směru na Brno. Tady bouralo nákladní auto s karavanem. Kolona měří zhruba přes 3 kilometry. Buďte trpěliví, co jiného dodat. Na Brněnsku při průjezdu Drásovem v Tišnovské ulici, tady se srazilo osobní auto s chodcem. Na místě jsou záchranáři. Policie tam řídí dopravu Kyvadlově, takže určitě očekávejte i zdržení. Dálnice D52, 21. kilometr směrem na Brno, tady stojí odstavené osobní auto. Buďte tam velmi opatrní. Tolik tedy ty aktuální věci ohledně těch blokací a kolon. Teď prosím vás, blíž k centru města. Tady je doprava mezi 4. a 5. Máme tady velmi silný provoz. Aktuálně zdržení, dlouhé zdržení, tedy Knínská ulice vlivem dopravní nehody. Očekávejte zdržení také v okolí Žabovřeské ulice. Kratší kolonu aktuálně hlásíte i na Křenové ulici. A k tomu ještě průjezd okolo Zvonařky, křižovatka Zvonařka Dornych. Tady očekávejte silnější provoz. Další kratší kolona vás čeká aktuálně na Táborské ulici a v okolí Moravského náměstí. Tolik zprávy z dopravy. Buďte na sebe opatrní, pokud máte další informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teď, přátelé, přímo teď to ukazuje 30,7. To jako není málo na půl šestou, ale pohodička, krásné počasí máme, využívejte sluníčka, k tomu si užívejte Free Radio. Teploty aktuálně tedy okolo 30, vidím tady kolem 20. večerní už snad 25 až 23 stupňů, pomaličku to poloze dolů, noční teploty by se měly pohybovat někde mezi 12 a 15 stupni Celzia. Zítra už to taková lambáda nebude, zítra očekáváme ráno ojediněle déšť, odpoledne také přehánky a déšť, to platí pro Brno a pro Jižní Moravu. Teploty se budou pohybovat okolo příjemných 21 stupňů Celzia. Ale vlivem toho deště zítřejší noční teploty pouhé 4 stupně.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Hledáte práci v Brně? prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Je to tak, každodenní dávka energie, každodenní dávka dobré nálady, Free Radio 107 FM, aktuálně pokračování pondělního Freeboxu, pecka od Radima, kterému moc krát děkuji, a bylo to, přátelé, opravdu zahráno z dobré vůle, žádné úplatky v tom nehrály roli.
5: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš, ale je to marný.
0: Free Radio 107 FM, get up!

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce muziky na přání pokračuje, další přánička ve studiu Free Radia jsou ready, jsou připraveni, za okamžik si dáme také aktuální horké novinky z parády, ale hned po novinkách tady bude další vzkaz a další přáníčko. Jakoby se nám tady roztrhl pytel s gratulacemi pro pana Bartla, to se mi nějak nezdá tohle. Ano, ta zhoda jmen není náhoda, pokud jste poslouchali dneska pořád od začátku, tak jsem přál a gratuloval tátovi k narozeninám, které má právě přímo dneska. No a tatínku, představ si, jsou tady další vzkazy a další přání. Lukášku, tatínkovi zahraj taky všechno nejlepší a nějakou krásnou písničku ode mě s pozdravem Evík. Takže od Evíka další skladba, no a já už jsem si říkal, tak když už je to takhle jakoby blízká osoba, jako je Evík, tak tam dáme Queeny. Takže Queen, Radio Gaga, protože táta prostě Queeny miluje a má tu muziku od nich rád. Doufám, že bude v autě někde, protože on má v autě naprosto skvělý audio. Takže když to jakoby takzvaně lidově vohulí, tak to stojí za to. Tak si to užijte i vy. Za malou chvilku tedy Queen a zpátečka Free Radia Radio Gaga od Evíka pro tátu, pro Petříka. No a těsně předtím, jak jsem slíbil, taky horké novinky z hitparády.
0: Free Radio. Novinky.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. U mikrofonu Lukin a mám pro vás novinky z hitparády 107 Frička. Novinka číslo 1 Memories, Vice a

0: Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Freebox na Free Radio.
9: Za malý okamžik už 18. hodina podvečerní a já vám přeju super náladu a příjemný poslech. O příjemný poslech a o tu dobrou náladu se s námi postará taky Tony El Campeón. Aktuální song s názvem Feels Right poletí do éteru už za pár minutek, k tomu Sam and the Bomb a jejich Bum Bum Bum. A těsně po 18. taky Zokaria, Andy Dust a Cherries. Krásné odpoledne přeje Free Radio.
10: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: Bartl. Lukáš Bartl. Free Radio.
1: 7 minutka po 18. Free Radio stále s vámi, před námi Artemas, za okamžik Elite It's Me, anebo taky Pharrell Williams, kterého dneska objednával David, za malou chvilku další songy. Tohle je Freebox, hezké odpoledne.

Artemas a Like the Way You Kiss Me, 9,5 minutky po 18. hodině posloucháte Freebox. Do dnešního odpoledne posílám taky, jak jsem říkala, Eilid, jeho korejská dívčí skupina, aktuální skladba It's Me. A na to navážeme už písničkou, kterou vybíral David. Zdarec Lukine, můžu, to se mě hrozně líbí, můžu tě poprosit. Davide, můžeš. Ahoj Lukine, můžu tě poprosit o petardu Doktor od Pharrella Williamse. Dneska by tady totiž byl fakt jeden doktor potřeba. U nás v práci je to blázinec, sice je teprve pondělí, ale tady v práci už jsme všichni na palici. Pošli to k nám do Modřic, díky, s pozdravem David. Davide, děkuji za objednávku, děkuji za vzkaz. Zdravím tebe i kolegy, no přeju vám, abyste to vydrželi. No přece jenom, jak se říká, nejhorších je prvních 5 dní po víkendu.

Navážeme na to dalším přáníčkem a objednávkou. Andrejka píše, že by si dala cokoliv od Avíčiho. Luky, prosím tě, nějakej Avíči, vyber něco staršího, ráda si poslechnu jeho muziku. Moc mi chybí ten člověk, tak aspoň takhle připomínka jeho hitu. Děkuji, s pozdravem Andy. Andrejko, já ti moc krát taky děkuji. Připravené jsou tedy hity od Rudoga a Ray Charlesa, I Got a Woman. Za okamžik nějaká pořádná klasika od Avíčiho.

0: Mother of the Grand Remix, čas 18. hodina, za 3 vteřiny, přesně 30. minuta. 18.30 plus 7. Free Radio 107 FM vás zdraví, od mikrofonu zdraví Lukin, před námi ukázky muziky a po nich už aktuální zprávy z dopravy a taky informace o počasí. Komplikace v dopravě jsou, a to zejména na dálnici D2, hned se na to podíváme. Po dopravě, po počasí jsou tady další objednávky, pro Simču do práce posíláme Zoo od Shakiry. Ahoj Luky, prosím tě, já tady budu dneska tvrdnout až do 21. večerní, abych se to trošku zkrátila. Zahraj mi prosím tě Zoo od Shakiry. Všem, co jsou v práci jako já, a taky tobě do studia. Děkuju, Simča. S dalším kouskem si napsala Terka. Luky, zahraj Scream od Ashra, díky Teres. Takže Scream, Asher a přáníčko od Teresky a doplní to novinka Beautiful Life od Fastboy. Ladíte pondělní Freebox s Lukinem, největší porce muziky na přání je tady, teď ale rychlý pohled na silnice.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Vyrážíme na silnice i dálnice. Komplikace očekávejte dnes odpoledne zejména na dálnici D2. D2 mezi 2. a 9. kilometrem směrem na Brno od Bratislavy. Tady je dálnice uzavřena. Je to z důvodu nehody. Na místě přistává vrtulník. Poslední volný sjezd je exit 11. Takže opakujeme, dálnice D2 mezi 2. a 9. kilometrem směrem na Brno z Bratislavy. Dálnice uzavřená, je tam nehoda. Poslední volný sjezd, tedy exit 11. Další komplikace, D2 ve směru na Brno. Tady je kolona, havarovala nákladní auto. Připravte se na narůstající zdržení, ono vlastně ten 9. kilometr, tam už někde začíná ta uzavírka, takže D2 dneska z Bratislavy na Brno velké komplikace, pokud nemusíte, tak tímto úsekem vůbec neprojíždějte. Dálnice D1, 169. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí na vozovce porouchané vozidlo, blokuje tam jeden jízdní pruh, buďte opatrní. Žabovřeská ulice v Brně směrem na Lesnou, tady došlo odpoledne k dopravní nehodě, počítejte stále se zdržením. Dálnice D1, 206.5. kilometr, tady stojí na vozovce porouchané vozidlo, blokuje pravý jízdní pruh, kolona se tvoří od sjezdu na Slavkov u Brna, buďte opatrní. Dálnice D2, 15. kilometr ve směru na Brno, tady stojí na vozovce odstavená cisterna, blokuje tam pravý jízdní pruh, počítejte se zdržením. Dálnice D2, 10.5. kilometr ve směru do Brna, tady bouralo nákladní auto s karavanem, kolona měří přes 3 kilometry. Další komplikace na Brněnsku při příjezdu při průjezdu Drásovem, pardon, je to v Tišnovské ulici, takže Drásov, Tišnovská ulice, tady srazilo osobní auto chodce, na místě zasahují záchranáři a taky policie, která tam řídí dopravu Kyvadlově. Buďte opatrní a počítejte také se stržením. Dálnice D52 na 21. kilometru směrem na Brno, tady stojí odstavené osobní auto, dávejte tam pozor. Tolik tedy aktuální zprávy kolem těch kolon, uzavírek a nehod. Teď se podíváme na intenzitu provozu. V centru Brna už nám odpolední špička uvadá, zmizela kolona z Ostravské ulice, Pohoda, Zvonařka a Dornych, tady to je čisté. Křenová ulice už taky bez kolony, Gajdošová, Táborská bez kolony. Jediná kratší kolonka, která zůstává viset, je aktuálně na Kněžické ulici. Takže tam ještě posíláme hodně trpělivosti. Šťastnou cestu přeje Free Radio 107 FM. Pokud máte další doplňující informace k dopravě, volejte na dopravní linku nebo posílejte informace přes aplikaci. Děkujeme.
10: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty se téměř nehejbou. Stále tady vidím 30,5 stupně, takže venkovní teplota v centru Brna okolo 30. 20. hodina večerní, tady už by měly být teploty mezi 22 a 25 stupni. Noční teploty dnes okolo 12 stupňů Celsia. Zítra se nám počasí ale pokazí, tak s tím počítejte. Ráno ojedinělé déšť, odpoledne mírný déšť a přehánky, to platí pro Brno a pro celou jižní Moravu. Teploty zítra během dne maxima kolem 21 až 22 stupňů. No a vlivem toho deště zítřejší noční teploty mezi 12 a 14. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. 6 minutek po půl sedmé, pokračování pondělního Freeboxu s Lukinem. Svátek má dneska Medard. Přejeme všechno nejlepší a tohle je kolumbijská kráska Shakira. We're

0: Free Radio. Burza práce.
1: Je to čerstvá burza práce Free Radio a hledáme zájemce na pozici obsluha v kavárně.
0: Free job.
1: Náplní práce bude péče o klienty, o zákazníky i pořádek a čistotu na pracovišti. Také práce s kávou špičkové kvality a objednávání a jednání s dodavateli ostatního sortimentu. Požadavky úsměv, lidskost a laskavost, zkušenost na obdobné pozici a znalost práce s kávovary. K tomu také komunikace, zodpovědnost a pečlivost. Nabízí zkrácený úvazek, zázemí dlouhodobě stabilního zaměstnavatele, moderní vybavení a závodní stravování. Také práci v denních směnách bez večerního provozu. Další podrobnosti a veškeré kontakty najdete jako obvykle na stránce freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste chtěli podobně zveřejnit svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré informace zasílejte na práce@freeradio.cz a my už to rozhlásíme do celého Brna.
0: Free job. Free job. Na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
6: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
5: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
6: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
7: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
8: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
9: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
10: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
11: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
12: Žádný pozlátko, prostě gym.
7: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
13: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
14: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
13: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
15: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Dobrý energii.
7: Dobrý energii.
6: S tou nejlepší taneční muzikou.
7: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Freebox na Free Radio.
2: Krásné odpoledne, stále ještě moment. Ano, stále ještě slunečné odpoledne ze studia Free Radio, zdraví Lukin. Pokračování pondělního Freeboxu s datem 8. června 2026. Svátek slaví Medard, narozeniny slaví můj táta, ještě jednou happy birthday. Teď ale další skladby, další objednávky a pozdraví, konečně tady máme hlasovou zprávu přes aplikaci, kdo pak píše nebo kdo pak nám to nahrál.
3: Ahoj Luky, mohl bys mi prosím zahrát od Armina Sun Shines on Me? Pro všechny, kdo ještě pracují nebo jedou z práce. Ahoj a díky, Danča.
2: Tak Dančo, my ti moc krát děkujeme. Armin je pro tebe připraven.
1: Free Radio 107.

0: Freebox na Free Radio.
1: Ruty, šuty, Arizona, fríčko, karamba, jedeme dál s dobrou náladou, krásný pondělní podvečer, přeje aktuálně ze studia Lukin, mám tady posilu na telefonní lince, halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, je tady Cudák, tady zdraví všichni posluchači a tebe, Luky.
1: Výborně, moc krát děkuju, já tady mám ještě vzkaz, prosím tě, před tebou, píše tady Kuba. Ahoj, Lukine, zahraj prosím eurovizní bangaranga všem, kterým už dnes z práce lehce hrabe. Díky, ať se daří, jste nejlepší rádio Kuba. Kubo, je mi to líto, bangaranga jsme odehráli v 26. minutě dnešního pořadu. Bohužel, byl to někdo rychlejší, tuším Michal, vypálil ti rybníček, takže Kubo, kdybys chtěl jinou skladbu než je bangaranga, kterou jsem dneska už bohužel odehrál, tak ještě napiš. Tak. To jsou zprávy z aplikace, no a teďka prostor pro Culdu. Culdo, jak se máme?
2: Hele, máme se výborně, sice je pondělí, do konce týdna daleko, ale jo, je to v pohodě, svítí sluníčko, dneska už jsem se koupal v řece, takže super.
1: Krása, krása, takže Culda dneska smočil, no a teďka už písnička. Jaký hit to bude, trošku jsem jako, mám tady trošku nervové vypětí s Culdou, Culda prostě zavolal klasicky, hele, dej mi tam Cool and the Gang Celebration. A já jsem to prostě asi po třech minutách nenašel, je to prostě neuvěřitelný, ale skladba tady vždycky byla, dneska tak jak si zmizela, takže Cool and the Gang v originální verzi Celebration zahrát nemůžeme, místo toho bude co?
2: Bude Fun Factory Celebration a bude to dneska jenom pro tvýho tatínka k narozeninám, že mu přeju všechno štěstí, zdraví, lásku, životní optimismus a dobrý lidi kolem sebe.
1: To je super, to je hezký o tebe, děkuju moc, já jsem nečekal, že by se to takhle zvrhlo v ty gratulace pro mýho tačku. Byla to včera krásná oslava a já děkuju všem posluchačům, co jste dneska tátovi popřáli, protože on má vlastně narozeniny přímo dneska a mě se tak jako hodilo v tom vysílání ho pozdravit, ale jak jsem říkal, nečekal jsem, že se nám to takhle rozjede ty vzkazy a ty gratulace mýmu tátovi. Moc si toho vážím, Culdo, moc krát děkuju a posílám Fun Factory Celebration. Měj se krásně, ahoj.
2: Já taky děkuju, ahoj.
1: Free Radio 107 FM a Fun Factory. Speciálně tátovi. O další kousek se postarají společně The Warning Up Now z Austrálie. Tu Corazon. A k tomu ještě Kesha z USA a horká novinka Origami. Pondělní odpoledne, největší porce muziky na vaše přání. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl. Před námi tedy Kesha, Now, The Warning a taky Fun Factory.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka. 1995.

0: gummy.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: na Free Radio. Jedeme dál, dámy a pánové, krásný podvečer, přeje Free Radio 107 FM, FLO nebo Flow a jejich likit za námi. No a teď už 11 a půl minutky po 7 hodině večerní připravujeme další objednávky a další vzkazy. Pozdrav, je tady jeden vzkaz od Milana Lukaido, krásný večer. Co takhle DJ Matrix a jeho Sara Perketiamo, pošli to všem pracantům na odpolední šichtu, ať nám to tady rychle uteče, zdarec. Takže tohle byl vzkaz od Milana, mám tady další objednávku a ta je od někoho z... Summer of the... Ahoj, prosím o zahrátí písničky Summer od 69, prosím, děkuji. Tak to bude asi Summer of 69, předpokládám, že tak nějak ten vzkaz. Není tady ani podpis, ani nevím, kdo to psal, ani nevím, pro koho to bude. Každopádně budeme připravovat potom, co tady bude DJ Matrix a Karolina Marquez, taky petardu Summer of 69. Užívejte odpoledne.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Ještě jednou krásný podvečer všem na 107. Pokračování Freeboxu je tady. Před námi Robin Schulz, Better Time. Je to aktuální horká novinka z této německé produkce. Robin Schulz spolupracoval se zpěvačkou, která vystupuje jako Barbs. Robin Schulz, Barbs, Better Times. No a k tomu taky Blessed Madonna, Mercy. Luky, zahraj prosím Mercy od Blessed Madonna přímo k nám na dílnu. Ať se to hezky daří a ať to u tebe hezky hraje. Zdravím taky ženu Evu a všechny fríčkaře. Díkec, zdarec, Olda. Já moc krát děkuju za váš výběr. Přátelé, Robin Schulz, k tomu taky The Blessed Madonna, úžasná muzika. Oba dva hity posílám právě teď do éteru a za mnou chvilku náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Těšte se.
0: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

Jedeme dál. Jedna bomba za druhou, jedno přání za druhým. Freebox a Free Radio splní vaše přání, pokud si napíšete, nebo se ozvete, nebo zavoláte. Za námi The Blessed Madonna Mercy, před námi Imam Beck a Be Your Belly Dancer. Je to náhradní skladba za objednávku, která tam v tom vzkazu vlastně jakoby úplně chybí. Já se teda omlouvám, ale do studia Free Radia došel krásný vzkaz, ve kterém vůbec není o co jde. Já vám to přečtu. Ahoj Lukine, zdraví tě Petr opět ze západu Čech. Pro mě, moji ženu Zuzanu a pro moje dva super syny, Petra a Patrika, děkuju moc. Tečka. A teď co? Teď jako kde je ta, jako ta písnička, nebo to přání, nebo já nevím. Ahoj Lukine, zdraví tě Petr opět ze západu Čech, pro mě, moji ženu Zuzanu a pro moje dva super syny, Petra a Patrika, děkuji moc. Ale co? Ty tam chybí, co? Tak děkuju. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Za chvilku Lukyho vtípek, pokračuje Freebox, krásný podvečer. Hey,

0: Ruky ho vtípek. Psychiatr se ptá alkoholika: a co tak jako nejčastěji pijete? Alkoholik na to: já nejsem vybíravý, pane doktore. Nalejte, co máte.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie.

0: Free Radio 107 FM zdraví všechny posluchače, ať už na 107 do aplikace, nebo taky na internet na freeradio.cz. Luky na mikrofonu a jsem hrozně rád, že posloucháte. Ano, děláte mi radost dneska během celého odpoledne. Pondělní Freebox má krásné tempo a taky krásnou atmosféru, kterou vytváříte samozřejmě vy tím, co objednáváte a tím, jaké hity dneska diktujete do playlistu Free Radia. Já tady mám konečně také vysvětlení ze západu Čech, kdy mě právě píše Luky, promiň, Shakira, nová. No, jenomže další háček. Nová Shakira je skladba Zoo a ta hrála v 18 hodin a 33 minut. To znamená před hodinkou a já to znovu zahrát nemůžu. Takže náhradní kousek od Petra ze západu Čech, zdravíme do Gdyně, pro ženu Zuzanku, taky pro syny Petra Patrika posíláme Shakiru s náhradním kouskem, nebude to nová Shakira Zoo, protože ta už hrála, ale bude to Loka, taneční petarda, doufám, že potěší všechny ze západu Čech a taky Petra, jak mladšího, tak staršího Patrika i Zuzanku. Další objednávka je tady z Blanska. Čau Lukine, chtěl bych nechat zahrát písničku od Floridy, výběr už nechám na tobě, díky moc, zdraví tě Ondra z Blanska. Takže přátelé, tohle jsou vaše hudební výběry. Já moc krát děkuju a posílám další music.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu Retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.

Necelá minutka nám schází do 7:45. Tady ve studiu Free Radia už je hotová další skladba. Je to připraveno, je to nachystáno v playlistu. A mám k tomu strašně krátký vzkaz, přátelé. Já to rovnou můžu pustit. Je to Evička Farná na ostří nože. Byl tady pozdrav od Tomáška Wernera a Tomáš, jak sám řekl, zahraj Evu Farnou, výběr nechám na tobě, bude to pro mě a taky pro tebe. Tome, moc krát děkuju, krásný podvečer všem na 107 FM, Eva Farná.

Dámy a pánové, vážení přátelé, závěr pondělního Freeboxu je tady, jsme u konce pořadu, od mikrofonu se pomaličku loučí Lukáš Bartl, na závěr jako vždycky ještě super music a skladby, které vás budou doprovázet na 107 FM i po 20. hodině večerní. Pro dnešek z Freeboxu všechno, no a teď ty ukázky. Na závěr, úžasný Hugel. Úžasný Hugel, už jsem slyšel i některé verze v remixech, ale tohle je prostě naprosto úžasná spolupráce. Alternate a taky Email Angel, Move Into

se po 8. Please tell Rosie od Ale Farbena. A na závěr posílám do éteru taky Miss Me, Cheat Codes. Tohle jsou skladby, které nám uzavírají pondělní Freebox s datem 8. června 2026. Sávek dneska slaví Medard, ještě jednou všechno nejlepší, no a taky mému tátovi k narozeninám ještě jednou happy birthday a děkuji za včerejší parádní oslavičku. Bylo to úplně super. Teď, přátelé, konec Freeboxu, moving to the sun, please tell Rosie, nebo taky Miss Me. Ode mě pro dnešek všechno, mějte se krásně, užívejte si počasí, užívejte si muziku z Free Radia a jak vždycky říkám, vyjď parádě, žijte naplno, laďte Free Radio a zítra zase spolu, tady krátce po 17. hodině na 107 FM. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

Free Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Prý rádio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

Sei eterno, non fatti, infatti tuoi, che io mi faccio infatti.

0: Majdíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: 107 FM. První Brně s nejnovějšími hity.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

Krásný den a příjemný poslech pře Free Radio 107 FM. U mikrofonu Lukin a mám pro vás novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1 Memories, Vice.

0: Je aktuální novinky z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete jako obvykle na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.